0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: Rádio Český Blaník.
4: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
5: Řeky lásky proud kolem nás dál, přebroď řeku svou a přijdi blíž.
3: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
4: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
6: I tak to za to stojí.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
1: Rádio Český Blaník.
2: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
2: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: Rádio Český Blaník.

zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať. Já dodnes tudy jezdívám a hledám dívku s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se snad už nikdy nedoví. Ale jak to bylo tenkrát

naší ulicí. Usmívám se na všechny i na svět se mračící. Oni nechápou,

všechno, o co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
1: Rádio Český Blaník.

0: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
5: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
6: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
7: Český Blaník.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
1: Písničky, které dobře znáte.
2: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
1: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
2: Český Blaník. V digitální síti DAB.
1: I na webu radioblaník.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.

0: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Rádio Český Blaník.

0: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Pozor! Velkoobchod Nohel Garden, Budínek u Dobříše, pořádá tradiční výprodej skladových zásob zahrádkářských potřeb. Již tuto sobotu od 8:30 do 11 hodin. www.nohelgarden.cz nebo telefon 318 533 533.
3: Rádio Český Blaník.

0: Dobré ráno, za minutu 6 a vy posloucháte rádio Český Blaník. České ráno s Martinem Císařem začíná právě teď. Je pátek 18. září a my vám přejeme krásné vstávání do dne, kdy rádio Blaník a rádio Český Blaník jede opět za vámi. Tentokrát míříme v rámci letních koncertů do Čáslavy a těšíme se na vás na náměstí za 5 minut 5 začínáme. Na náměstí Jana Žižky z Trocnova právě v Čáslavi. No ale tady u nás v Českém ránu jsou připraveny už písničky od Michala Tučného.
1: Pět deka, 10 deka, 20 deka, 30 deka, kilo chleba, kilo cukru, jeden rohlík, jedna deka, všechno máme, co chcete, obchod chcete, jen si načte říct.
0: Za chvíli Ivana Stovky.
2: Miláčku, kde je to kouzlo, to který chtělo při mě stát.
0: A nebo Jelena písnička Všude zdejší.
2: Ptáš se traku, kterou cestou se dá.
0: Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Polojasno až oblačno, bude přes den, očekávejte teploty mezi 18 a 23 stupni, takže parádní den na parádní koncert. My se na vás moc těšíme.
4: Rádio Český Blaník.
3: To je i David

0: Hezké ráno u zpráv vám přeje Hanka Koterová. Vláda se dohodla na podobě státního rozpočtu na příští rok. Navržený schodek 389 miliard by podle zástupců koalice mohl klesnout o jednotky miliard. A to potvrzuje i ministryně financí Alena Schillerová.
1: Potvrzuji dohodu, nebudu ji specifikovat. Bude o něco nižší, ale jak jsem avizovala již několikrát, budou to skutečně jednotky miliard.
0: Vládní strany se také dohodly, že do konce roku předloží sněmovně návrhy, které by mohly snížit během příštího roku výdaje o dalších 20 miliard. Ceny paliv dál rostou. Litr benzínu je meziročně dražší o 10 korun, nafta téměř o 15. Nahoru je tlačí marže rafinérií, ale výrazně se na celkové ceně podílí také spotřební daň a DPH. Nejdráž tankují řidiči v Praze a na Jižní Moravě, naopak nejlevnější paliva jsou v Karlovarském a Ústeckém kraji. Na pražském letišti trápí turisty dlouhé fronty. Kvůli novému systému Evropské unie, který snímá biometrické údaje, musí všichni na příletu na terminálu 1 čekat i několik hodin. Letiště už pracuje na rozšíření počtu přepážek. Hotovo má být v dubnu příštího roku. A o víkendu se uskuteční akce Ukliďme Česko. Během podzimní kampaně budou opět tisíce dobrovolníků čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Účast potvrdila asi i stovka škol a hlavním úklidovým dnem bude neděle. Tolik zprávy, vám ještě jednou hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin, k tomu 3 minuty, posloucháte Rádio Český Blaník, za chvíli to budou Jelen, Petra Janu a písnička Stůj, Olympik a taky otázky. A tohle už je Petr Novák a Hvězdičko blízkavá.

0: To byla zpěvačka Petra Janů a krásná ranní písnička Stůj a ranní písničky posíláme dál. Pro pohodové probuzení za chvíli Olympik nebo Marie Rotrová, Karel Černoch, pár slov, pár kroků, pár gest. Ale v tuhle chvíli gratulace všem Krištofům, dneska mají svátek, připomínám, že je pátek s datem 18. září. Narozeniny český fotbalista David Lafata, je mu 45, 67 slaví český zpěvák Jakub Smolík. Tak Smolík, Jakub, Smolíčku, pojď nám zaspívat.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlaní.
3: Ahoj, tady Jakub Smolík. Zdravím všechny posluchače Českého blaníku.

0: báječné ráno s rádiem Český Blaník, Marie Rotrová, Karel Černo. Tento týden si představujeme psí plemeno, a to belgický ovčák. Nádherný to pes, rozhodně takový pejsek, hodně náročný, co se týče výcviku a také zaměstnávání. Rozhodně to není pes pro každého a zcela jistě to není pes vhodný pro majitele začátečníka. Ten by měl mít zkušenosti s výcvikem a také výchovou služebního psa. Optimální je vybrat belgickému ovčákovi trvalé využití a dostatek pohybu, tedy obranářský nebo záchranářský výcvik. Je pro něj vhodné také třeba ho vést na psí sporty, například agility a nebo flyball. Je to pes, který prostě pro aktivního sportovce je přínosem. Pro někoho, kdo moc nesportuje, spíš takový domácí typ, nic moc. Kinologa nebo psovoda, taky jo, taky v pohodě. Bude umět ideálně totiž využít jeho potenciál. Při správné výchově obou stran je to vhodný rodinný pes především k dětem. Důležité je, že je sebejistý. Je samozřejmě důležité u něj na důsledný přístup k výcviku, kde by člověk měl psovi být rovnocenným partnerem a ne někým, kdo je nad ním drábem a pořád ho, dá se říci, chce k něčemu nutit. Ten pejsek prostě musí vycítit, že to dělá pro radost vás obou. Tak jo, tak já jsem taky říkal, že popřejeme pejskům, tak dneska, včera to byl štaflík, dneska je to špagetka. Já teda nikoho, kdo by měl doma špagetku, neznám, ale nicméně jméno pro Fenečku je to krásné. Pojď sem ty moje špagetko, to jako jo. Co dál tady u nás, tak za chvíli se podíváme na počasí toho dnešního dne a co nás také čeká o víkendu a mám tu třeba písničku Michala Tučného Prodavač. Tak za chvíli si dáme, já přeji hezký pátek.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
3: Yeso!
4: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
6: A jaké?
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s tákem.
5: Najdete na levnekřížovky.cz.
6: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
7: Naučil jsem se lecos za 2 roky. Otevírat dveře, hlídat záchvaty, nikdy neodejít.
8: Naučil jsem se taky lecos. Nevzdávat to a věřit někomu na 4 packách. Pomůžeme si.
9: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do výcvikového areálu Helpes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů, ukázky jejich dovedností a oslava 25 let Helpes.
10: Dny Eta jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot Eta Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu Eta. Eta, tady je doma.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
13: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
12: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
13: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
12: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
13: www.cirkushumberto.com.
14: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
15: České písničky, které máte rádi.
16: Na rádiu Český Blaník.

0: Já vím, ono se po ránu někdy nechce, ale pokud si řeknete, že už je pátek a je to v tomto týdnu naposledy a před námi je volná sobota a neděle, pak je to paráda. Ovšem chtělo by to taky počasí, které stojí za to, tak se na něj pojďme podívat.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Volám Český hydrometeorologický ústav, tam už je meteorolog Jáchyb Rogner. Já vám přeji krásné ráno. Jáchyme, jak je teď aktuálně?
2: Dobré ráno, aktuálně nám přibývá od západu v Čechách oblačnost, na oblačno je zataženo. Na Moravě máme méně oblačnost, je tam až skoro jasno, ale místy se vyskytují mlhy, přičemž teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupně Celsia, nejtepleji je v centru Prahy až kolem 12 nebo 13, naopak nejchladněji v kotlinách Šumavy až minus 1 stupně Celsia.
0: Dobře, právě dnes vyráží tým Rádia Blaník, Rádia Český Blaník do Čáslavy na další letní koncert. Povězte nám, jak jaký ten dnešní den bude? Bude nám přát počasí?
2: Dnes bude přes den tedy polojasno až oblačno. Během dne se na západě až v severozápadě objeví lokálně nějak slabý déšť nebo přehánky, zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a oblačnosti už bude ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 18 až 23 stupňů.
0: Dobře, děkuju. Co se týče víkendového počasí, podíváme se na ně ještě teď. Sobota z nedělí. Vy jste naznačoval, když jsme se spolu bavili, že to počasí bude tak trochu rozdělené. Stále to platí?
2: Bude relativně rozdělený. Sobota by měla být slunečnější s maximy mezi 19 až 24 stupni, ale s chladnějším ránem a ojedinělé s mlhami. Naopak neděle už bude ve znamení přibývání oblačnosti od severozápadu a odpoledne a večer se přidají srážky na studené frontě. Teploty budou podobné jako v sobotu, ale na jižní Moravě může být až letních 25 stupňů Celsia.
0: Tak bez vám moc krát děkuju za tyhle informace, popřeji hezké ráno a mějte se moc hezky. Díky.
2: Naslyšenou. Dobrý den.
1: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.
0: A na Českém Blaníku jedeme dál. Tohle už je Víťa Vávra a jeho Suverén a za chvíli Charlotte Ella Gottová, Karel Gotta, písnička Srdce nehasnou. Posloucháte rádio Český Blaník a to 7,5 minuty po půl sedmé. Dobré ráno.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěděl.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Tak školáci, šup šup, máme skoro 7:15, nejvyšší čas připravovat se do školy. Letní

0: Tak já řeknu, že se těším úplně na všechny.
1: Čeká nás tady skvělé odpoledne, tady v Čáslavi konec konců kulturou hodně žijete, včetně čáslavských slavností, je to tak?
0: Tak samozřejmě nejvýznamnější kulturní akcí jsou čáslavské slavnosti, ale myslím si, že se povedly všechny kulturní akce, které se v Čáslavi konaly, a že se povedly ostatní kulturní akce, které třeba nepořádalo město samo, ale jiný pořadatelé.
1: Teď se ale pojďme zase vrátit k našemu zítřejšímu koncertu. Ale to není první akce Blaníku tady. My jsme u vás docela často.
0: Tak ano, já myslím, že už jste tady po čtvrté. Chtěl bych teda pozvat jak občany našeho města, tak občany i širokého okolí, aby v pátek na náměstí přišli. Ti občané, kteří tady ještě v Čáslavi nebyli, tak budou mít možnost navštívit například Žižkovou síň, anebo se podívat na náměstí z věže kostela Petra a Pavla.
1: Tak to je krásné. Koncert a ještě si to takhle užít. A jinak pozor, ten rozhovor jsem točil včera, tak jsem tam říkal zítra. To neznamená, že koncert je zítra v sobotu, ale samozřejmě, jak říkám, dnes za 5 minut 17 hodin se na vás budeme těšit. Tady je potřeba doplnit, že vstupné se neplatí. Akce je jak jinak než gratis, protože je to náš letní koncert. Ale pozor, my pro vás budeme mít opět ten speciální dárek. Možná o tom víte, možná ne, ale pozor, ten dárek vám může přinést 5, 7 a ve finále ale možná i 100 000 korun. Jde o obyčejnou samolepku. Tu si u nás vyzvednete, nalepíte doma, přihlásíte se na našich webových stránkách nebo na naší SMS bráně 600 318 118, a potom už prostě jediná akce ta, že to sledujete, kdy se přejedeme k vám podívat. Zkontrolujeme to a penízky jsou pěkně v kapse. Tak se pro tu samolepku rozhodně dneska stavte. Stojí za to a vyplatí se.
2: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: A za chvíli zpátky k písničkám. Ilona Čáková, Když zbývá pár slov, anebo Tenkrát skupiny Meraj. Hezké ráno, pěkný pátek.
2: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kaufland Card Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kaufland Card Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
8: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
9: Kráva, kráva!
10: Kapr, kapr, husa, husa!
11: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
12: Kruta, kruta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos.
13: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let. A to si

0: zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
1: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
0: Jedeme za vámi, jsme vaše děti ráje.
2: Vstupenky na dětirajetour.cz.
1: Bude vejdán.
3: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
4: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
5: Tiskne, kopíruje, skenuje.
4: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
5: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: i dnes tady v pátek po ránu posloucháte Rádio Český Blaník, za to velké díky. České ráno pokračuje i za chvíli. Nabídnu třeba písničku Modrá zem od Petra Reska.
1: Stal jsem se mužem, který hledá modrou zem.
0: Dále to bude Dalibor Janda.
2: Žít jako kaskadé.
0: A nebo skupina Kabát a písnička Na sever.
2: Cestu zrát.
0: České písničky, které máte rádi, vám hrajeme tady u nás na rádiu Český Blaník.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, tady většinou oblačno, místo je zataženo a teploty mezi 18 a 23 stupni. Takový bude dnešní den a jak to aktuálně vypadá na silnicích?
4: Za volantem.
3: S Českým Blaníkem.
5: Pokud máte v plánu cestovat z Prahy do Brna po dálnici D1, počítejte s kolonou kamionů v pravém jízdním pruhu, která začíná okolo 175. kilometru a následně tvoří nesouvislé úseky kolon až po 196. kilometr, tedy zhruba mezi exitem Ostrovačice až dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Honzo, díky, kdyby cokoliv na silnicích, dálnicích, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
7: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
8: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Dobré ráno, jsou tady další zprávy a s nimi Hanka Koterová. Prezident Petr Pavel vetoval návrh nového zákona o státních zaměstnancích. Podle něj umožňuje snadnější propouštění úředníků. Naopak i přes výhrady podepsal novelu stavebního zákona a také zákon, který od příštího roku opět zavádí EET. To se tentokrát bude vztahovat i na platby kartou. Podvodníci stále nepolevují. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMS zprávy. O co v nich jde, vysvětlí mluvčí úřadu Jakub Bejt.
11: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
10: Veškeré informace o sociálním pojištění a nedoplatcích musí lidé ověřovat jen na oficiálním webu České správy sociálního zabezpečení. Obyvatelé Šluknovského výběžku se bojí zhoršení dostupnosti zdravotní péče. V rumburské nemocnici má totiž do konce roku zaniknout dětské oddělení. Rodiče s dětmi tak budou muset dojíždět. Nejasný je ale i osud celé nemocnice. Ve hře je údajně přestavba na léčebnu dlouhodobě nemocných. A v Českých Budějovicích mění klíčové potrubí. Začala kompletní oprava vodovodní sítě. Nové potrubí má zajistit spolehlivé dodávky pitné vody pro zhruba třetinu obyvatel města. To původní sloužilo už 45 let a jeho výměna souvisí také s novou bytovou výstavbou. A to je ze zpráv pro zatím vše, teď už pokračuje Martin.
0: Jsem tu a přeji krásné ráno.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Pavel Bobek, skupina Balet, anebo Tomáš Klus a jeho pocity. To je písnička, kterou posílám právě teď. Máme 7:04. Krásné ráno, hezký celý den.
12: Z posledních pocitů poskládám ještě jednu úžasnou chvíli. Je to tím, že jsi tu,

0: Ta ranní cestička nás dovedla až k 13:30 minutě po 7. Já vám přeji krásné ráno a teď už je připravena.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Jaká to bude tentokrát? Já už jsem to, myslím, před 7:00 naznačil. Bude to Dalibor Janda, Žít jako kaskadér. Dalibore, jak to sní?
3: Žít jako kaskadér, to je zajímavá písnička. Já na ní vzpomínám tak, že vlastně to ještě bylo v době, kdy tu písničku jsme hráli vyloženě s jinou aranží a hráli jsme tu písničku dokonce jako hardrockovou, takovou jakoby rockovou vyloženě. Až později, kdy jsme začali spolupracovat jako prototyp s Mílou Veletou a tak dále, tak Míla Veleta docela změnil refrén, který postavil trošku na takým funky. A ta písnička zazněla poprvé na bratislavské
2: písni,
3: kdy vlastně v té době mám pocit, že dostala cenu kritiky a novinářů tehdy. A co se týkalo textu, tam to celkem z Honzy Kruty vypadlo jako amblok. On se vrátil tehdy z nějaký cesty, byl ten na dovolené nebo na nějaký služební cestě tedy z Mladého světa v Japonsku a vím, že přišel a říkal, člověče, tam je všechno normálně, tam jsou normálně, že tam je auto na vodu, už tam mají plány nějaký na to a jako teplo ze zimy, říká, tam jsou normálně, tam vejdeš do baráku, se ti sami otevřou dveře, že modní nějaký pilulky pro pozbuzení pro chlapy a začal takovýhle věci mi povídat a to. A pak, když jsem mu dal tu melodii, tak najednou se to tam objevilo, auto na vodu, teplo ze zimy, city, pilulkách a tak dále. A dneska ji musíme hrát jako finálovou, jako takovou tu stěžení písničku na koncertě.

0: Dne ráno posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu stále zdraví Martin a já nabídnu další písničky. Richard Miller a Štěstí je krásná věc a za chvíli taky Adam Ďurica a Nelutujem. Ovšem potom tu bude Jáchym Rogner a informace o počasí. Jaké počasí přinese páteční den s datem 18. září, už se za chvíli dozvíte od nás Českého Blaníku. Já vám popřeji krásné ráno a krásný pátek všem.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každej snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každej ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Ja, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autohof Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
10: Už víš, co máš s tím ramenem?
11: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
10: Takže musíš zase někam jinam.
11: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
10: To bych taky potřeboval.
11: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
12: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
13: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je Nová zelená úsporám.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
17: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
18: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
19: Český Blaník.
20: České písničky, které máte rádi.
21: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze. Že

si za něj lehko blíž. Jo, jo, karton na bůrek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

nebo píseň tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si.
1: Český baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: Adam Ďurica tady na Českém Blaníku.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: České, moravské a slezské počasí, jaké je aktuálně? To se ptám Jáchyma Rognera. Hezké ráno přeji.
2: Dobré ráno. Aktuálně nám přibývá od západu v Čechách oblačnost, na oblačno je zataženo. Na Moravě máme méně oblačnost, je tam až skoro jasno, ale místy se vyskytují mlhy, přičemž teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni Celsia, nejteplej je v centru Prahy až kolem 12 nebo 13, naopak nejchladněji v kotlinách Šumavy až minus 1 stupni Celsia.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes bude přes den tedy polojasno až oblačno, během dne se na západě až severozápadě objeví lokálně nějak slabý déšť nebo přeháňky, zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a oblačnosti už bude ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 18 až 23 stupňů.
0: Tak děkuju moc a moc, mějte krásné ráno.
2: Naslyšenou. Jdem.
0: A já už posílám kabáty a vypravíme se na sever. Tahle písnička teď a za chvíli i Lucie Vondráčková. Kdo tě má rád? Posloucháte České ráno, rádia Český Baník.

0: pohodou a dobrou náladou do nového dne posloucháte České ráno na Českém Blaníku. Za chvíli už máme připravené aktuální zprávy, podíváme se na silnice, připravené také předpověď počasí na ten dnešní den, ale zhruba 10 minut po 8, to bude také písnička na vaše přání. Tak co, jakou potěšíme vás, anebo právě vás? Dejte nám určitě vědět, naše SMS brána je k dispozici. Není to přímo SMSka, ale je to WhatsApp Českého Blaníku, na který pište na 720 83 63 07, jakou českou anebo taky slovenskou písničkou vás potěšíme. A pozor, na WhatsApp můžete samozřejmě namluvit i hlasovou zprávu. Tak se na to těšíme a za chvíli si dáme Karla Gotta, Jirku Korna a nebo skupinu Kryštof. A Kryštof má vlastně dneska svátek, tak všechno jen to nej.
1: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
6: Vítejte v divadle Palace. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
7: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
8: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palace na Václavském náměstí
7: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
8: Irská kletba.
7: Tak přijďte.
6: Palace. Divadlo, které hraje komedie.
9: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
10: A jaké?
9: Alfa křížovky, ty s duhou.
10: A s ptákem.
9: Najdete na levnekřížovky.cz.
10: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
9: Mua.
11: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Když potřebujete brýle, tak.
13: Bob Optik.
12: Když kontaktní čočky, tak.
13: Bob Optik.
12: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak.
13: Bob Optik.
12: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
13: Bob Optik.
12: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
17: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
18: Vraňany nabízejí.
19: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
18: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
4: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, 5letou zárukou a financováním s nulovým nabídkou.

0: Pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
1: České ráno
2: na českém Blaníku.

0: Teď přesně v tuhle chvíli je 8 hodin a vy posloucháte rádio Český Blaník. Před námi další informační blok a hrát si budeme Václava Neckáře. Samým tahem, jedním tahem, srdce z lásky málo. Dále tu budou Petr Janda. Jak se vytrácíš má lásko. A v českém ránu i písnička Za všechno může čas Lenky Filipové. Za všechno může čas. Jsme rádio Český Blaník a hrajeme české písničky, které máte rádi. Tak hezké ráno. Počasí na Českém Blaníku. V Čechách, na Moravě i ve Slezsku očekávejte oblohu, která bude oblačná, místy i zatažená. Pršet by mělo spíš na severu, a to jen ojediněle, a teploty většinou do 23 stupňů. Toliko počasí, míříme na silnice. Za volantem
1: s Českým Blaníkem. Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D11 na trase z Prahy do Hradce Králové počítejte se zdržením do 15 minut. Na 61. kilometru v dopravním omezení komplikuje provoz nepojízdný kamion. Další zdržení čekejte na D1. Nesouvislé kolony, hlavně nákladňáků, se tvoří před Brnem ve směru od Prahy. Poskakovat budete mezi 171. a 196. kilometrem. Osobáky ztratí asi čtvrt hodinky, kamiony budou popojíždět D. A problémy hlásí taky Pražský okruh. Na 16. kilometru směrem k letišti u sjezdu na Barrandov komplikuje provoz dopravní nehoda. Na místě počítejte se zdržením, čeká vás asi kilometrová kolona.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong, domov na prvním místě.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Zprávy na Českém plání.
3: Hezké ráno u zpráv přeje Hanka Koterová. Poslanci se příští týden vrátí k tématu zastavení zdražování dálničních známek. Návrh patrně doplní o úpravu platnosti jednodenní známky. Ta má nově platit 24 hodin od zakoupení a nejen do půlnoci daného dne. Na stole mají i důchodovou novelu, která pravidelně zvyšuje penze lidem nad 80 let. Česko má před sebou dvoje volby. V pátek 9. a v sobotu 10. října se bude hlasovat o nové podobě zastupitelstev obcí a následovat budou dvě kola voleb do Senátu. Dnes je poslední termín pro první setkání okrskových volebních komisí. Musí mít 5 členů, a letos k jejich naplnění pomohlo navýšení odměny. V Táboře začala rekonstrukce historické budovy vlakového nádraží. Správa železnic to chystala 5 let. Cestující se dočkají nové odbavovací haly a bezbariérových nástupišť. A komplet hotovo má být na jaře 2028. A startují třídenní slavnosti Kroměříž září. První ročník nabídne koncerty, gastrofestival i pouliční umění a vstupné bude zdarma. Radnice tak chce přilákat co nejvíc návštěvníků, jak říká radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.
4: Nesmírně důležité, aby město naší velikosti a našeho významu mělo akci, která opravdu to město může reprezentovat nejen v rámci regionu, ale vlastně celorepubliková. To je taky cíl. Dostat se maximální množství lidí, aby Kroměříž dál vnikala do povědomí.
3: Akce si vyžádá úplnou uzavírku velkého náměstí a několika ulic v širším centru. A to je ze zpráv ode mě pro dnešek všechno. U mikrofonu je zpátky Martin Císař.
5: Ano, jsem tu, krásné ráno, 4 minuty po 8 hodině. Tak ať se dál skvěle poslouchá. Tohle už je Lenka Filipová.
2: Rádio Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Za minutu bude 8:45, posloucháte Český Blaník a teď to bude podle vás.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Jindřiška nám napsala ze Svitav a píše: moc ráda poslouchám Český Blaník, už nějaký ten týden jsem s vámi, ale málo hrajete písničky Nadi Urbánkové. Nebyl by vzácný nápoj mládí? A je tam otazník. A já dávám velký vykřičník, jasně, že byl. Posíláme na vaše přání právě teď a právě tady na Českém Blaníku.
1: Písnička na přání.
2: Na

0: Kamarád.
1: Ranní vysílání rádia Český Blaník a tohle byla báječná Hanka Zagorová, písnička Kamarád. Za chvíli Nějak se vytrácíš má lásko a Petr Janda, anebo Ještě světu šanci dej Heleny Vondráčkové. Podíváme se také na počasí s Jáchymem Rognerem, ten nám prozradí, jaký bude dnešek, jaký je teď dnešek, jaké aktuální počasí a jaká bude sobota z nedělí, tedy víkend, tak si na to rozhodně počkejte.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
4: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro pizzu Ristorante v Bila klubu za 49,90 a olivový olej Ondoliva 750 ml v Bila klubu za 149,90. Bila, to dobré začíná u nás.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
11: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
14: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.

0: Helena Vondráčková, tady u nás na rádiu Český Blaník.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A je tu také meteorolog, to je Jáchym Rogner. Tak Jáchyme, hezké ráno přeji a rovnou se ptám na to, jaké to ráno v Česku je.
2: Dobré ráno, aktuálně nám přibývá od západu v Čechách oblačnost, na oblačno je zataženo. Na Moravě máme méně oblačnost, je tam až skoro jasno, ale místy se vyskytují mlhy, přičemž teploty se pohybují mezi 12 až 7 stupni Celsia, nejtepleji je v centru Prahy až kolem 12 nebo 13, naopak nejchladněji v Kotlinách, Šumavě až minus 1 stupni Celsia.
0: To je dnešní ráno, jaký bude den?
2: Dnes bude přes den tedy polasno až oblačno, během dne se na západě až severozápadě objeví lokálně nějak slabý déšť nebo přeháňky, zejména na horách. Večer ale srážky ustanou a oblačnosti už bude ubývat. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 18 až 23 stupňů.
0: Jak to vypadá s víkendem? Jaká bude sobota z nedělí?
2: Bude relativně rozdělený. Sobota by měla být slunečnější s maximy mezi 19 až 23 stupni, ale s chladnějším ránem a ojedněle s mlhami. Naopak neděle už bude ve znamení přibývání oblačnosti od severozápadu a odpoledne a večer se přidají srážky na studené frontě. Teploty budou podobné jako v sobotu, ale na jižní Moravě může být až letních 25 stupňů Celsia.
0: Jáchyme, velké díky, mějte se krásně a naslyšenou.
2: Naslyšenou, jeden.
1: Český Blaník. To je Blaníček.

0: Teď už jedna pozvánka. Frýdek Místek žije vínem 2026. Tenhle ten velký festival se tady koná a přišli sem představit 15 moravských míst, zahraniční vinařství, ale také samozřejmě ta moravská. Během celodenního programu vystoupí cymbálové muziky a také folklorní soubory. Proběhne tady velká kuchařská show a těšit se můžete také na zábavné a vzdělávací vinařské aktivity. Zúčastnit se můžete i včelařského workshopu a také degustací s vinaři. Já jenom prozradím, že akce je připravena na zítřejší den, tedy na 19. září a potrvá od 13 do 21 hodin a v závěru dne proběhne koncert mladých medvědů. Tak pokud byste měli zájem, festival Frýdek Místek žije vínem 2026 se koná už tuhle sobotu 19. září. Já vám popřeji, aby ten dnešní den vám vyšel tak, jak chcete, podle toho, co chcete, pokud chcete, dá se říci, rychle zmizet z práce, dneska to rychle všechno ukončit a stříc víkendu, anebo naopak ještě máte hodně pracovních povinností, podobně jako já, tak ať to zvládnete úplně skvěle na jedničku. Konec konců v dobré společnosti Rádia Český Blaníka s českými písničkami, které máte rádi, to určitě půjde velice dobře, protože těšit se můžete na tu, která je vždycky pohodová, veselá a skvělá. A to je kolegyně Veronika Rážová. S vámi opět mezi 9. a 13. hodinou. Já nabídnu ještě z papíru a brontosaury a mám tady taky poslední zvonění skupiny Extra Band. Tak ještě jednou hezké ráno a buďte v pohodě.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
6: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
9: Datart uvádí Dny Merien.
10: Dny Merien, jo.
9: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Pořiďte si vybrané malé spotřebiče ETA, které jsou teď o polovinu levnější a výhodnější než kdy dříve.
10: No to je sen.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
12: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
11: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
13: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
14: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
15: Nákupy v onlineshop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Český Blaník.

0: další, když se neotevře padák, tak to je Michal Penk na Českém Vlaníku. Pár vteřin nás dělí od 9. hodiny. Dobré ráno, dobré dopoledne vám přeje Veronika Rážová. Za chvilku tu bude s námi Pepíno Vaněk, takže těšte se zase na nějakou specialitu z Pelhřimova. A do té doby si dáme takovou malou ochutnávku písniček, které tu budou mezi 9. a 10. znít. Třeba Buty. Nebo kapela Krištof a Srdce být. Můj srdce být, jen pro tebe nechám. A taky Celibát skupiny Soza. Chci dál spát spolu za celibát, za moudrost bláznit, za ticho žvát. Pokud jste třeba ještě doma, nevíte co na sebe, tedy jaké bude dnes počasí, tak pojďme na to. Já vám to právě teď prozradím.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak možná, že si říkáte, že přece jenom ta rána už jsou chladná, takže ano, přiznejme si, na nějakou bundu nebo svetr to určitě po ránu je. Ale přes den bychom se měli dočkat až 18 až 23 stupňů Celsia. Bude většinou polojasno až oblačno. Zejména v Čechách může být přechodně i zataženo. Pozor, v tuhle dobu ještě možná někde na silnicích můžete narazit na mlhy, tak na sebe buďte opatrní. Na severozápadě a západě země potom ojediněle může trošku pršet, tak buďte připraveni. No a před námi další české písničky a ještě před nimi zprávy na Českém Blaníku.
1: Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
2: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
3: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
2: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
3: Jirská kletba.
2: Tak přijďte.
1: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
4: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
5: Zprávy na Českém Vlaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Serveru TNCZ to v reakci na varování polského premiéra Donalda Tuska sdělil předseda vlády Andrej Babiš. Zpravodajské služby věnují podle něj rizikům namířeným proti Česku nejvyšší pozornost. Informace sdílejí i na mezinárodní úrovni. Podvodníci stále nepolevují. Česká správa sociálního zabezpečení znovu upozorňuje na falešné SMS zprávy. O co v nich jde, ví mluvčí úřadu Jakub Bejček.
7: Informují o údajném nedoplatku na sociálním pojištění a obsahují odkaz na falešné stránky, které napodobují e-portál České správy sociálního zabezpečení. Na podobné zprávy nereagujte a na uvedený odkaz neklikejte. Nezadávejte prostřednictvím něj žádné osobní ani platební údaje.
6: Veškeré informace o sociálním pojištění musí lidé ověřovat jen na oficiálních stránkách České správy sociálního zabezpečení. Městský soud v Praze dnes projedná odvolání v případu psychiatra Jana Cimického. Obvodní soud mu nepravomocně uložil 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti za vydírání a sexuální útoky. Podle obžaloby se lékař činou dopustil mezi lety 1979 a 2019, převážně na svých pacientkách. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili svou výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne s Českým Blaníkem vám přeje Veronika Rážová. Před námi jsou další české písničky a taky rekord od Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea. Do té doby Petr Kolář, Iveta Bartošová a nebo taky kapela Slza a jejich Celibát. Tak hezký poslech.

0: Co Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne, slibovala jsem vám rekord, tak tu budeme mít rekord. Konkrétně Pepína Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, kam vy taky můžete dorazit a můžete se kochat dalšími a dalšími kousky, které jsou opravdu unikátní. Každý den od 9. do 17. hodiny, no a taky každý všední den tady u nás Pepína Vaňka přichází, aby se s námi podělil vždy o jeden kousek. A tentokrát to bude rekord psí.
2: V muzeu rekordů evidujeme i nejvíc naháčů. Tedy nejvíc bezsrstých psů. V rámci akce Naháči na Seči se jich sešla rovná stovka a byly mezi nimi americký teriéři, mexický naháčové, čínští chocholatí psi, peruánští naháčové. Byla to krásná akce. A pejskové mají vstup do muzea rekordů samozřejmě povolen.
1: Tak to je krása, no tak zvážím to a s Luizou možná taky dorazíme. A co vy, vydáte se tam, anebo už jste byli? Tak uvidíte, třeba o víkendu by to mohlo klapnout. No a před námi už další české písničky, které máte rádi.
0: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
1: A když už jsme byli u toho psího rekordu, tak si dáme taky psí písničku. Tady je Gump, život je pes na českém blaníku.
3: Někdy se to hold

0: S Michalem Tučným jsme se potkali tam u Nebeských bran. Posloucháte Český Blaník, 9 hodin 26 minut k tomu. Dnes máme pátek 18. září a za chviličku vám prozradím, čím je dnešek významný. Tak si na to počkejte a zůstávejte s námi.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Dny Merien Viesku. Sleva 20% na jeden výrobek podle vašeho výběru a extra sleva 10% na celý nákup. Stačí v libovolné prodejně JISK od 18. do 21. září uplatnit kupon Merien. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
8: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
9: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla!
8: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito!
9: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny!
8: 18. září až 4. října, Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
9: www.cirkushumberto.com.
10: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
11: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
10: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
11: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
10: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
10: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
13: Rádio Český Blaník.
14: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
15: A přichází do měsíc nebo zvár, tančí pílíška vaší, je můj pán.
13: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
14: Takové, které si s námi zpívají i naše děti.
13: Rádio Český Blaník.
14: České písničky, které máte rádi.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.

0: Tak to byly Buty nad stádem koní na Českém Blaníku ve 9:45. Dnes máme pátek 18. září a já bych ráda připomněla, že nejenom, že svátek slaví všichni pánové Krištofové a chlapci Krištofové, ale taky, že máme dnes Světový den bambusu. Pokud si říkáte, proč zrovna bambus a co vlastně o něm víte, tak představte si, že bambus je opravdu mimořádně rychle rostoucí dřevnatá tráva a ta má tisíciletou historii. Využívá se zejména v Asii, ale určitě jste si všimli, že v poslední době tu bambusové prkínko, tu bambusová deska, tu bambusový obklad. Zkrátka a dobře, možná i na plotech máte štípaný bambus. Bambus se využívá napříč celou zemí a vlastně dá se říct, že jakožto rostoucí plevel je dobře, že máme možnost ho využít. Na světě existuje přes 1400 až 1600 druhů této dřevnaté trávy, takže skutečně můžete vybírat i z různých odstínů, co se týče designu. Jinak ještě pojďme si říct, že v Asii provází lidstvo po tisíciletí. Sloužil nejdřív jako stavební materiál, tak i k výrobě papíru, zbraní a dokonce i jídla. No a ve východních kulturách symbolizuje vitalitu, štěstí a vytrvalost. Možná, že tak vytrvale roste. No, pojďme se podívat, co nás tady čeká dál. Od bambusu zase zpátky k českým písničkám. Za chviličku Michal David anebo Hanička Zagorová. Mimořádná linka Praha-Tokio.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže. Tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět

0: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s tákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
1: Mua.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
7: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Rádio Český Blaník.
12: To je i Marta

0: My jsme na tom vlastně podobně jako Helena Vondráčková. Ta má svou partu přátel a my máme zase svou partu posluchačů, kteří mají rádi české písničky. A tak vás budu těmi českými kousky zásobovat i po 10. hodině. Těšit se můžete na Dalibora Jandu. I na optimistku Olgu Lounovou. I přesto všechno tu budou Miraj. I když přesto všechno mě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. Za chvilku to budou nejnovější zprávy, ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Sice dnes máme pod mráčkem nebo většinou zataženo polojasno, ale teploty budou příznivé, až 23 stupňů naměříme. Na horách se ovšem oblečte, tam bude jenom 13 stupňů Celsia. V noci klesne rtuť teploměru k 10 až 6 stupňům. No a zítra má být podle meteorologů o něco chladněji než dnes. Očekávejte kolem 19 stupňů, převážně polojasnou oblohu. Ráno místy jasno, lokálně pozor na mlhy. Před námi jsou další české písničky a taky slibované zprávy. Tak zůstaňte s námi.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
3: Nákupy v online shop.cz.
4: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Atención, señoras y señores.
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké dopoledne přeje David Račák. Česko dnes navštíví jordánský král Abdaláh II. Jednat bude s prezidentem Petrem Pavlem i premiérem Andrejem Babišem. Budou hovořit o aktuální situaci na Blízkém východě i o možnostech další hospodářské a obranné spolupráce. Kraje pravidelně přispívají na obnovu památek. Další peníze teď rozdělí Pardubický kraj. Finance zamíří k několika projektům v regionu, kde konkrétně pomůžou ví náměstek hejtmana Roman Línek.
9: Můžu zmínit třeba svatomikulášské lázně ve Vraclavi a tyto lázně, které se vážou ke konci 19. století, tak prochází rekonstrukcí. Dalších bych rád zmínil obnovu pláště fary v Poličce, která toto krásné, teďka nově obnovené náměstí také zdobí.
8: Kromě obnovy památek podpoří Pardubický kraj také malé knihovny. Dotaci dostanou 4 v Čepí, Bučině, Horním Bradle a Benátkách. Americký prezident Donald Trump na své sociální síti Truth Social napsal, že bylo dosaženo pokroku, který má vést ke zřízení základny americké armády v Polsku. V této souvislosti šéf Bílého domu vyzdvihl úsilí polského prezidenta Karola Navrockého. No a nový trenér české fotbalové reprezentace Santi Denia dnes kolem poledne oznámí svoji první nominaci. Je možné, že 52-letý španělský kouč na start nového ročníku Ligy národů překvapivě povolá i německého útočníka Ryana Naderyho, který má po matce také české občanství. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 5 minut po 10. hodině ukazují hodiny, no a s vámi je Veronika Rážová a před námi české písničky Achil Zacharbolek, Dalibor Janda a nebo Marta Kubišová. Nechte zvony znít na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byli pánové Achil, Zachar, Bolek, Týden končí. Vlastně je to pravda to, o čem zpívali. No a my se teď společně vydáme na jeden koncert. Jeden unikátní koncert, který se bude konat už 10. října v pražské O2 aréně. Určitě víte, nebo možná, že vám to uniklo, pokud ano, tak vám to připomenu, že báječná zpěvačka Marika Gombitová měla v sobotu 12. 70. narozeniny a právě tímto úžasným koncertem je oslaví. Pěveckých hostů by tam mělo být hned několik, ovšem jeden tam rozhodně bude chybět. Možná, že tušíte, který.
1: Ťažko povedať, Miro je nenahraditelný, Miro na veky a velmi by chýba a strašně ho lúbim. Ako velmi ho mám ráda, napriek tomu, že tu nie je mezi námi fyzicky, ale velmi nám chýba. Za všetkých hovorím, aspoň dúfam. Bude zastúpený svojím synom, Davidom, a budeme zpěvat pesničku Nespálme to krásne v nás.
0: Tak já si myslím, že i vám z toho šla husíku, že po celém těle, co říkáte. Meky Šbírka zkrátka chybí a proto si ho tady u nás na Českém Blaníku tak rádi připomínáme a je skvělé, že tam bude mít svého zástupce, syna Davida. Tak držíme palce, ať se koncert vydaří. Koukla jsem, že lístky jsou stále ještě k mání, takže pokud toužíte potom vidět to naživo, tak byste rozhodně lístek měli koupit co nejdříve, dokud ještě jsou. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Za chvilku právě zmíněná Marika Gombitová, taky Olga Lounová a Optimista.

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat. Občas na tebe zapomenu.
1: Miraj, i přesto všechno na Českém Blaníku. 10 hodin, 31 minut k tomu. Mrkněte se na naše sociální sítě, co nového tam zase přibylo. Jsme tam jako Český Blaník. Instagram i Facebook. Každý den přibývají nové příspěvky. Každý den se věnujeme vašim oblíbeným zpěvákům, zpěvačkám a kapelám. Tak si to nenechte ujít a dejte odběr.
2: Rádio Český Blaník.

0: Tak to byla Hanička Zagorová, úžasná písnička z roku 2018, Já nemám strach. A víte, kdo byl autorem hudby i textu? Marek Ztracený, no aby ne. Podařená písnička, podařená spolupráce. No a pokud máte třeba na mysli nějakou jinou písničku, která se povedla a kterou jste třeba u nás dlouho neslyšeli, pojďte si o ní napsat. 728 36307, to je číslo pro vaše SMSky, případně pro vaše hlasové zprávy. A napište mi, jakou písničku budeme hrát, pro koho ji budeme hrát a taky nezapomeňte se podepsat. Písnička na přání tu zazní zhruba za půl hodiny, takže máte ještě dost času na to si to promyslet, ale příliš neotálejte, aby vás náhodou nikdo nepředběhl.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
7: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
6: Roj.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Roj.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Roj.cz, drží vás, když spíte.

0: divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
1: Ahoj, zdraví vás Antonio Šoposky
2: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
1: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
3: Irská kletba.
1: Tak přijďte.
0: Palas, divadlo, které hraje komedie.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
7: Plánujete stavbu nebo rekonstrukci? Hledáte moderní materiály, úsporné technologie nebo chytré řešení pro váš domov? Vše najdete na veletrhu 4Arch od 16. do 19. září v PVA Expo Praha Letňany. Partnerem veletrhu je nová zelená úsporám.
8: Ne, můj oblíbený hrnek.
9: Tak tohle není dobrý začátek dne.
10: No to snad ne.
11: Nemáte svůj den? Tak si udělejte Alegria den.
12: Alegria dny jsou tady.
11: Se slevou 7% na zážitky.
12: Zážitkové restaurace.
11: Pobytové zážitky.
12: Adrenalin.
11: Automoto a mnohem víc.
12: U nás si vybere opravdu každý.
11: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Alegrii.
12: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí. Nejlepší dárek je zážitek.
13: Firma na zážitky.
11: CZ.
0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
14: Český Blaník. Český Blaník.

0: českém Blaníku Krištof. Krištof má dneska svátek, tedy ne asi tato kapela, ale všichni ti, kteří se tak jmenují. A kdo ví, třeba právě Krištofovi budeme hrát k svátku písničku Na přání, která to bude za nějakých 15 minut. No a my jsme pro vás vybrali další pěkné české písničky, které máte rádi. Tak se těšte na Frantu Nedvěda.
1: Nikomu se ani nesní, že máš oči.
0: Bude tu i Marek Ztracený, Zastav mě.
2: Zastav mě.
0: A na hory se vydáme s kapelou Opět a Radeček.
3: Tak sorry, že mám rád hory, je to dlouhodobý vztah.
0: A na horách taky čekejte poměrně chladné počasí. Nakonec pojďme se na to podívat detailněji.
4: Počasí na českém Blaníku.
0: Očekávejte, že během dneška nám teploměr ukáže až 23 stupňů Celsia, ale obloha bude po většinu dne zatažená nebo oblačná. Místy může také sprchnout nebo se vyskytnou přehánky. Očekávejte, že na horách bude jen kolem 13. V noci se pak ochladí na 12 až 7 stupňů, v údolích kolem 5, na horách kolem 6 stupňů Celsia, takže tam počítejte s tím, že teplé oblečení se vám skutečně bude hodit. No a co se týče zítřejšího dne, čekejte polojasnou oblohu, ráno a dopoledne místě až jasno, lokálně taky mlhy. Teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Za chviličku už tu budou zprávy a po nich další české písničky.
5: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
6: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na... No, hodná holka.
7: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
8: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Zprávy na českém Blaníku.
13: Hezké dopoledne přeje David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Výlety stále častěji spojujeme i s dobrým jídlem. Brdy a Podbrdsko se proto nově zapojují do projektu Cesta za požitky, kterými propojuje turistická místa s gastronomií a dalšími místními zážitky. To potvrzuje i ředitelka destinační organizace Brdy a Podbrdsko Petra Schneidrová.
14: Naleznete v mapě zajímavá místa, místní podniky, regionální produkty a samozřejmě i zážitky, za kterými stojí za to k nám vyrazit. Díky spolupráci tak vzniká jedno místo, kde si můžete najít inspiraci na výlet a zároveň zjistit, kde se dobře najíst, co ochutnat nebo co dalšího zažít.
13: Veškeré potřebné informace jsou k dispozici na webu cestazapožitky.cz. Lidé v Mirovicích na Písecku dnes v místním referendu rozhodnou o stavbě větrných elektráren. Se záměrem vybudování větrného parku oslovila Mirovice a sousedního rozsedli společnost ČES Obnovitelné zdroje. Zastupitelé s ním souhlasili, obyvatelé ale podepsali petici za vypsání referenda. No a Jakub Menčík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová 15 utká s Lernerem Tienem. Utkání začne v 15 hodin. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
12: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A před námi už jsou další české kousky. Jedna písnička od Franty Nedvěda, taky tu bude Jana Kratochvílová a Copánky. Ale ještě předtím děvče z krásných začátků Petra Nováka. Tak hezký poslech.

0: Český Baník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Tak ne 19, ale rovných 30 let je dnes Anežce a té chce nechat popřát a zahrát písničku Jáchym z Litvínova. Prosí o zahrání písničky Oliver Twist, prý je to nejoblíbenější. Tak my gratulujeme, přejeme krásné narozeniny, hezkou oslavu a doufám, že budete slavit právě teď s Českým Blaníkem touhle pěknou písničkou.
1: Písnička na přání.

0: To je tak nádherný duet Maruška Rotrová, Pavel Bobek, písnička s tím Bláznem si nic nezačínej. Tak já doufám, že vy jste si začali s námi a že vydržíte, že budete i dál poslouchat Český Blaník, protože už za chvilku pro vás budu mít skvělou víkendovou pozvánku a taky další české písničky. Lenka Filipová a nebo Vaby Daněk. Ty tu budou už za chvilku.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem baby.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
5: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
4: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
5: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
6: Mat. Ten obchod mám rád.
7: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
8: Řešíte mobilitu vaší firmy? Navštivte nově otevřené centrum Peugeot Professional Domanský na Černém mostě. Pomůžeme při výběru vozu, nabídneme financování a navrhneme komplexní řešení pro váš vozový park. Užitkové vozy Peugeot Boxer, Expert a Partner máme skladem a zajistíme vám i speciální přestavby podle potřeb vašeho podnikání. Domanský. Peugeot Professional Centrum Domanský Černý most. Váš nejbližší partner pro profesionální řešení mobility.
9: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
10: Nákupy v online shop CZ.
11: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
10: www.onlineshop.cz.
12: Pozor! Velkoobchod Nohel Garden, Budínek u Dobříše pořádá tradiční výprodej skladových zásob zahrádkářských potřeb. Již tuto sobotu od 8:30 do 11 hodin. www.nohelgarden.cz nebo telefon 318 533 533.
13: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
14: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
15: České písničky, které máte rádi.
0: Na rádiu Český Blaník.

0: Za 5 minut bude 11:45, posloucháte Český Blaník. No a 5.10. to bude 90 let, co se narodil Václav Havel. No a Praha si to připomene už toto pondělí 21. září, kdy ožije Mariánské náměstí celodenním programem. Od 10 dopoledne až do 10 večer nabídne čtení z Havlova díla, debaty, výstavu, ale taky koncerty. Hudební program bude skutečně pestrý. Vystoupí Aneta Langerová, Leona Machálková, pěvecký sbor Českého rozhlasu The Plastic People of the Universe a nebo kapela Svatopluk. Hlavním bodem bude pak v 15 hodin slavnostní odhalení lavičky Václava Havla, a to podle návrhu Bořka Šípka. Bude účastná i Dagmar Havlová a dobrá zpráva na závěr, celý tento program na Mariánském náměstí pro vás bude přichystaný zdarma. Takže pokud můžete, zastavte se tam, určitě nebudete litovat. Před námi jsou další české písničky, za chviličku jedna od Petra Reska a nebo Jirka Korn.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
5: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.
6: To je úplně k sežrání.
7: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
6: Cože? Říkala Yogis?
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
11: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
12: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
13: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
14: Datart uvádí Dny Marianne.
15: Dny Marianne, jo.
14: Ano, Dny Marianne s luxusními slevami. O 15% výhodněji nyní pořídíte třeba vybrané tiskárny a monitory pro práci i zábavu.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Karle, řekni, že jsi nezapomněl rezervovat restauraci na maminčiny narozeniny.
17: Jak bych mohl?
16: Tak jak se jmenuje?
17: Maminka.
16: Restaurace, ty jsi zapomněl.
17: Prosím tě, no dovol.
16: Karle? Já vztek ze zelená.
17: No vidíš, Zelená zahrada se to jmenuje. Vynikající švejžužu a na kung pao tam prechodí i ten Dejdar.
16: Ale víš, že máti je spíš na ryby.
17: Neboj za to, maminka si klidně může dát humra z akvária.
14: Restaurace Zelená zahrada. Čínská kuchyně, grilované ryby a stejky. Skvělý personál, úžasné prostředí, prorodinné oslavy i obyčejně neobyčejné obědy.
18: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
19: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.

0: Poprvé jste tuhle písničku mohli slyšet už v roce 1977 v podání Drupyho. Tohle byl ale Karel Gott. Je jaká je na Českém Blaníku. Za chviličku už tu bude 12. hodina, tedy pravé poledne, a po něm třeba Tomáš Klus. Nebo Kateřina Marie Tichá, která tu zažehne plamen. A jako mýdlový princ přijde Václav Neckář. Už za chvíli zprávy a ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak pořád se počasí docela drží v takové, řekla bych, ještě částečně letní náladě. Očekávejte, že dnes naměříme až 23 stupňů Celsia. Většinou by mělo být polojasno nebo oblačno, i když musím říct, že nad Prahou nám svítí sluníčko. Během noci se nám poměrně výrazně ochladí. Očekávejte 12 až 7 stupňů Celsia, na horách jen kolem 6. Zítra přes den pak 19 až 24 stupňů, převážně s polojasnou oblohou. Ráno a dopoledne místy až jasno a lokálně se mohou vyskytnout i mlhy, takže pokud usedáte za volant, buďte na sebe opatrní.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo.
4: iPhone 17.
5: Laserové projektory.
4: Sluchátka Apple Beats.
5: A stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké poledne přeje David Račák. Studenti a seniori se slíbených 75% slev na jízdném příští rok nedočkají. Hnutí ANO přitom jejich návrat slibovalo před sněmovními volbami, zařadilo ho do programového prohlášení vlády a se zavedením počítalo od ledna 2027. Na splnění slibu ale chybí vládě peníze. Lékový záznam pomáhá lékařům lépe nastavovat léčbu, obsahuje veškeré informace všech předepsaných a vydaných léčiv za posledních 5 let. Součástí záznamu jsou také údaje o provedeném očkování. Důležité je to například i pro hospitalizaci, jak vysvětluje mluvčí VZP Viktorie Plívová.
8: Sdílený lékový záznam může být pacientovi užitečný například při návštěvě nového lékaře, hospitalizaci nebo v akutních situacích. Díky podrobným informacím ze záznamu mohou lékaři lépe nastavovat léčbu a vyhýbat se situacím, kdyby pacientovi předepsali léky, které se nemají vzájemně kombinovat.
7: Do vlastního lékového záznamu můžete nahlížet vy a oprávněný zdravotní pracovník prostřednictvím webové nebo mobilní aplikace e-recept. Za 4 sexuální útoky a 35 případů vydírání dnes odvolací soud potvrdil psychiatrovi Janu Cimickému 5leté vězení a 10letý zákaz činnosti. Uznal jeho vinu ve všech bodech obžaloby. 88letý psychiatr k soudu nepřišel, v minulosti vinu odmítl. No a hokejová Tipsport Extraliga dnes pokračuje 6 zápasy 2. kola. Mezi hlavní šlágry bude patřit souboj úspěšných týmů z 1. kola Kladna a Sparty. Proti sobě se tak postaví 2 bývalí reprezentační trenéři. Kouč seniorského týmu Radim Rulík a trenér 20 Patrik Augusta. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Pokud ještě nemáte program na dnešní odpoledne, tak já pro vás mám skvělý tip. Už za chvilku se mu budeme věnovat. Do té doby Milan Dyk, Tomáš Klusa nebo Činasky. Hlavolam na Českém Blaníku.

0: letní koncerty
1: Rádia Blaník.
2: Posloucháte Český Blaník, tohle byl Milan Dyk. No a já bych se vás chtěla zeptat, co pak máte dnes odpoledne za program. A pokud žádný ještě nemáte, tak potom vězte, že byste měli vyrazit do Čáslavy. Právě tam se už dnes koná další letní koncert Rádia Blaník a vy za 5 minut 5 můžete být svědky toho, jak se to tam všechno rozpumpuje, rozproudí. Nálada bude skvělá a taky hudba bude skvělá, protože tam vystoupí Janek Ledecký. Kromě něj taky Olga Lounová. I Vojta Nedvěd zaspívá. A taky naše blanická kapela. Stejně jako předchozí koncerty, i tento je bez vstupného, takže si to tam můžete zkrátka a dobře jen užívat. A nezapomeňte si vzít sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu. Ta vám totiž může přinést už po 27. září pěkný balík peněz. No a vlastně už teď některým z vás přináší. Takže buďte ve střehu, sluníčková samolepka to jistí. A dnes za 5 minut 5 v Čáslavi na viděnou.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
2: Už za chvilku tak jedna slovenská od Elánu, ještě předtím Petr Spálený a nebo kouzlo bílejch čar Věry Špinarové. Tak krásné odpoledne s Českým Blaníkem.

0: Eláni a ulica na Českém Blaníku 12 hodin 26 minut k tomu. Už brzy tady proběhne střídání stráží, tedy střídání hlasu za mikrofonem. Dorazí Michal Krusberský, ale já s vámi stihnu ještě spoustu českých písniček, které máte rádi. Dáme si Čechomor s Lenkou Dusilovou, taky Kateřinu Marii Tichou nebo Brutus.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
4: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607, ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
5: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
6: Lázně Vráž u Písku.
5: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
6: Lázně Vráž u Písku.
5: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
6: Lázně.vráž.cz.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
10: Český Blaník.
11: Český Blaník.
10: Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, 12 hodin 45 minut zcela přesně, no a jako hodinky přesný je taky Michal Krusberský, který už je se mnou ve studiu. Ahoj.
1: Dobré odpoledne, tak víš, co se říká, přesnost je výsadou králu, tak já si to tak jako beru k srdci.
0: No, tak já jsem spíš princezna, no, já nechodím moc přesně. No já ti přeju, ať máš krásné odpoledne s našimi milými posluchači a s českými písničkami, které všichni máme, i vy máte rádi. A já nabídnu ještě, než zvednu krovky, Dalibora Jandu a nebo taky Václava Neckáře. Tak hezký poslech a v pondělí se těším na slyšenou.
2: Ahoj. Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Jo, ono se řekne schody, ale vybrat ty správný schody, to už není jenom tak. Pohodlné, bezpečné, hezké a dřevěné nebo jiné. A hlavně, aby byly kvalitní. A víte co? Já zajedu do Jílového. Rodinná společnost JK+. Tam vědí a hlavně umí. www.jk+.cz.
5: Atención!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra! Celé dopoledne s Bobem Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na Lidl.cz. Čau a pá!
8: Na kráji zamíchej.
9: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus bus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
10: Bude vejdán.
11: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dny. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si poříte

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Kousek místa na spaní a co víc, o co bych si mohl víc teď přát.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

0: Rakajn a slečna Závist. Loučíme se s ní a rozloučila se i kolegyně Veronika, to znamená, že už vás teď těsně před 13. všechny zdraví Michal a po 13. taky kapela Miraj Vedle tebe usínám. Šrouby do hlavy nám nabídnou Lucie, nebo spíš pánové z Lucie, a taky budou Nedvědi, Mám jen sebe. Ano, taky po 13. hodině vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Kunín, pohár, různé druhy za 10,90. Smetanový jogurt z Valašska z Kauflandkart Extra za 8,90. A Edušo zrnková káva kilo z Kauflandkart Extra za 279,90. Až do 22. září. Kaufland.
2: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
3: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. A doručení využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.

0: Českém Blaníku.
1: Zítřejší sobota bude převážně polojasná, ráno a dopoledne místy i úplně jasno a lokálně se můžeme po ránu setkat s mlhami. Teploty budou na podzim velmi příjemné, 19 až 24, na horách pak kolem 15. Tolik počasí a teď aktuální zprávy a David Račák s nimi ve studiu.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne přeje David Račák. Chystá se největší změna lékové legislativy za posledních 20 let. Mohou zmizet některé příbalové letáky. Na podzim má vstoupit v platnost nová unijní směrnice, která zásadně mění pravidla pro léčiva. Papírovou verzi by u vybraných léčiv mohla nahradit digitální varianta. Městské slavnosti Kroměříž září startují. Jedná se o první ročník, který nabídne koncerty, gastronomický festival i pouliční umění a vstupné bude zdarma. Radnice chce přilákat co nejvíce návštěvníků, jak říká radní pro kulturu a cestovní ruch Jiří Kašík.
4: Nesmírně důležité, aby město naší velikosti a našeho významu mělo akci, která opravdu to město může reprezentovat nejen v rámci regionu, ale vlastně celorepubliková. To je taky cílem dostat se maximální množství lidí, aby Kroměříž dál vnikala do povědomí.
3: Akce si ale vyžádá úplnou uzavírku velkého náměstí a několika ulic v širším centru města. Slavnosti potrvají až do neděle. Lotyšsko si chce koupit houfnice Morána od české zbrojovky Excalibur Army, píše server Delphi. Původně se vláda této baltské země rozhodla pro model švédské společnosti Bae Systems. Od plánů ale upustila. Kolik systémů si Lotyšsko plánuje pořídit a za jakou částku server nezmiňuje. No a fotbalisté Plzně v úvodním kole hlavní fáze Evropské ligy utrpěli debakl 0-3 od Unionu Saint-Gilloise a prohloubili výsledkovou krizi. Úřadující belgický vícemistr a vítěz domácího poháru ve Štruncových sadech dominoval a už do přestávky vedl 2-0. To byly další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A já doufám, že máte opravdu hezký den, protože teď už máme 3 minutky po 13. hodině. Páteční odpoledne, přátelé, je tady. Za námi celý pracovní víkend, teda týden, před námi víkend. No a před námi taky další české písničky, které máte rádi a spousta zajímavých informací. Už za chvíli vám třeba prozradíme, jak pomáhat některým dětem, které to potřebují, ale teď hned taky turbo. Díky a jdu dál. Michal je s vámi. Hezký den.

0: stále našlapaná kapela Miraj, vedle tebe usínám a my spát takhle 13 minut po 13. Hezky se nám to sešlo, tak to my spát rozhodně nepůjdeme, my půjdeme pomáhat, protože jak přesně pomoci dětem v těžké životní situaci, to nám teď prozradí kolega Radek Barkman. Dobré odpoledne, Radku.
1: Pěkný den. Začátek nového školního roku odstartoval a s ním je tu i připomínka pomoci dětem v těžké životní situaci. UNICEF začíná být prostřednictvím charitativního projektu Paddingtonovy pohlednice aktivní také v Česku. Jedná se přitom o kombinaci pravidelného dárcovství s vzdělávacím programem pro děti. Za 494 Kč měsíčně tak školáci dostávají pravidelně do své schránky balíček od Medvídka Paddingtona, sestávající z mapy, pohlednice, případně cestovního deníku. Důležitou součástí je, že kompletní výtěžek akce směřuje na charitativní účely. Podle metodiky UNICEF může pravidelný měsíční dar zachránit 7 až 9 dětí z těžké podvýživy. Peníze z daru však směřují pravidelně také na hygienu, zdravotní péči, případně na vzdělávací možnosti. Patronkou této aktivity v Česku je herečka Jitka Čvančarová, co by vyslankyně dobré vůle UNICEF. Zapojuje se do něj společně s hercem Danielem Krejčíkem. Čvančarová předtím uvedla, že projekt vyzkoušela i sama se svými dětmi, které z něj údajně byly nadšené. Pro Český Blaník Radek Barkman.
0: Radku, děkujeme a pokud máte chuť a možnosti, tak se rozhodně také můžete zapojit. A my vám už teď jdeme hrát třeba Marušku Rotrovou, která už pomalu prodává lístky na své vánoční koncerty. Tak si to nenechte ujít a třeba si taky nějaký kupte. Teď Lakoma od nás.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: Ano, nedvědi, máme jen sebe a my jsme velmi rádi, že máme vás, posluchače Českého Blaníku. I za chvíli vám budu nabízet české písničky, bude Jirka Schellinger anebo Michal David, právě začínáme. A pokud byste se chtěli vyhnout Alzheimerově chorobě, tak s námi vydržte, za chvíli prozradím, komu se tahle ta nemoc vyhýbá, budete koukat.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 74,90. A máslo Česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
5: No, naučil jsem se něco za 2 roky. Otevírat dveře, hlídat záchvaty, nikdy neodejít.
6: Naučil jsem se taky lecos. Nevzdávat to a věřit někomu na 4 packách.
5: Pomůžeme si.
7: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do výcvikového areálu Helpes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů, ukázky jejich dovedností a oslava 25 let Helpes.
8: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
9: Počte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
8: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
10: Pozor, lavina!
11: Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
8: A dětem přidáme helmu zdarma.
11: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
8: Nejjednodušší cesta na hory vede přes Happy Sport.
12: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
13: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
14: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
15: A také v digitální síti DAB.
14: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
15: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
14: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
15: Rádio Český Blaník.

0: Jirka Štajdl napsal text téhleté písničky, která spatřila světlo světa roku 1966. Karel Gott za námi a přátelé, pokud se bojíte, že v pozdějším věku budete trpět Alzheimerem, tak dobře poslouchejte. Zjistilo se v jedné studii, že na tuhle nemoc mnohem méně trpí řidiči taxíku a sanitek, protože vlastně musí neustále zaměstnávat svůj mozek, musí se rychle rozhodovat na křižovatkách, neustále měnit trasy cesty, že jo, aby dojeli včas do cíle, a tím jejich mozky jsou více namáhané než nás ostatních. No co s tím teďka, že jo, asi všichni nedáme výpověď v práci a nebudeme dělat taxikáře, ale možná bychom mohli na chvíli vypnout navigace a zkusit to postaru, abychom trošku zamakali a trošku si zavařili mozkové závity, i když na druhou stranu to by zase perný den možná měli všichni z dopravní policie. Tak buďte opatrní na cestách a za chvíli opět Radeček a Eli a také Vohnouti, Svaz českých bohémů.
1: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
2: Prahos Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky, rychlé a kvalitní, nově v Praze.
3: www.hotovky.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Kráva, kráva, kapr, kapr.
6: Kapr, kapr, husa, husa.
7: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
8: Kruta, kruta, tchos!
7: Nech toho a pojď.
8: Tchos.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Leko farmářský šál 100 gramů z Kaufland Card Extra za 15,90. Kavalír tvarohový za 11,90. A jojo bombóny různé druhy z Kaufland Card Extra za 13,90. Až do 22. září. Kaufland.
13: Český blaník.

0: Český Blaník.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky. Vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a požehnám pro všechny jasný poselství. Na sračky vedle mě zvrací princezna, nastavím

Jako je třeba teď, mám tisíc otázek, na žádnou vzpomínku si skládám obrázek, z těžkých ran lížu se, včera jsme slavili.

zblížení Heleny Vondráčkové na závěr téhleté hodiny a my se už za chvíli půjdeme zblížit s dalšími českými písničkami, které máte rádi. Co vám můžu nabídnout? No po 14. třeba Lenka Filipová, prý se tomu říká láska. Taky se projdeme pasáži Luna s Petrou Černockou. A rozhodně bude další pěkná písnička Janka Ledeckého. No jo, a bude jich rozhodně víc, tak si na ně počkejte, za chvíli pokračujeme.

0: Luka od Dytonu. Dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční. Pro doma.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoro v Kunratice.
4: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s šestiválcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Počasí na Českém Blaníku.
6: Předpověď na zítřejší sobotu je velmi krátká, bude převážně polojasno, ráno možná i skoro jasno a taky lokálně máme po ránu čekat mlhy. Teploty příjemné 19 až 24 a na horách pak kolem 15. No a co dál se děje, to sleduje David Račák.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké odpoledne přeje David Račák. Od dnešního dne do neděle se mohou lidé zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci během ní budou čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Registrováno je na 12 000 dobrovolníků. Český ministr vnitra Lubomír Metnar bude příští týden v Mnichově jednat o migraci s ministry vnitra dalších zemí Evropské unie. Schůzky se na pozvání německého ministra zúčastní celkem 18 kolegů a komisař pro vnitřní záležitosti Magnus Brunner. Kraje se už připravují na nadcházející zimu, silničáři kontrolují techniku a postupně také doplňují zásoby posypové soli. To potvrzuje i náměstek hejtmana Pardubického kraje Ladislav Walter.
9: Letos budeme zajišťovat sjízdnost na více než 3000 km krajských silnic a počítáme se 71 okruhy a 15 dispečerskými pracovišti. Většina skladovacích hal je už naplněná solí a další dodávky budou pokračovat podle potřeby.
8: Pardubický kraj investuje i do zázemí silničářů. Nové haly na sůl jsou v Běstovicích a v Třemošnici. No a Jakub Menšík dnes zahájí duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti USA. V pražské O2 aréně se světová patnáctka utká s Lernerem Tienem. Utkání začne už za hodinu. Poté Jiří Lehečka vyzve světovou čtyřku a finalistu newyorského Grand Slamu US Open Bena Sheltona. To byly další zprávy. Přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
6: A nejenom písničky, za chvíli další pozvánka třeba do muzea Josefa Lady, které je po rekonstrukci. Nejdřív ale Lenka Filipová a Michal je s vámi. Tak hezký den všem.
10: Bylo letní parno a já šla na plovárnu Džbán. Byla jsem tam sama.

0: Ano, s Petrou Černockou jsme se prošli pasáži Luna a teď si taky uděláme malý výlet za Mikešem do Hrusic. Přátelé, tamní muzeum Josefa Lady a jeho dcery Aleny je totiž po velké rekonstrukci. A už se tam byl podívat i vnuk Josefa Lady, který nosí stejné jméno a dokonce i stejné brýle, řekl bych. Čili Josef Lada, tak jak se mu tam líbilo?
1: To muzeum jako strašivě prokouklo a skutečně tou expozicí do toho 21. století jako vniklo, přišlo se tady interaktivní prvky, které tady dříve nebyly, takže jako ta rekonstrukce to velice pročistila. Nejsou tady sice pověšený jako desítky obrazů nebo reprodukcí, ale je to prostě děláno jiným způsobem a návštěvník si přijde na své, protože ty věci uvidí, jak by řekl, v jiné dimenzi.
0: No a to v tomhletom muzeu, nebo spíše památníku, navíc uslyšíte i hlas Josefa Lady, který tady na nás promlouvá z telefonu. Takže to berte od nás třeba jako další tip na víkend. Můžete se vydat do Hrusic. My se vydáváme do hudebního světa a dáme si zpěváka, který příští rok v červenci oslaví 65. narozeniny. A je to Janek Ledecký, který i v tomhletom věku je neskutečně fit, každý ráno se protahuje na kruzích, dělá cviky, které by nezvládli ani 20-letí. Takže klobouček dolů. A tady je jeho pěkná a Michal vás zdraví.

0: pátečním odpoledni, tak je Hanka Zagorová kluk, na kterého můžu dát. A my vám za chvíli dáme další domácí rekord a taky samozřejmě české písničky, které máte rádi. Bude kapela Kryštof a ze všeho nejdřív také Zuzka Michnová s Loisem za okamžik.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
7: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
8: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kbcz.
11: Vraňany nabízejí.
12: Více než 30 farem na jednom místě. A k tomu naše vlastní produkce. Maso, uzeniny, sýry, jogurty, kefíry, ryby a další poctivé farmářské produkty. A právě teď také sladké jahody. Čerstvě sklízíme každý den.
11: Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
13: Český blaník.

0: Ano, kapela Krištof i s písničkou Hned teď, a já se budu muset asi k Richarda, až tady příště ve studiu bude, taky zeptat, jestli kapela Krištof slaví svátek, který mají dneska Krištofové vlastně v kalendáři, jestli to spojují dohromady. No nevím, každopádně Krištofům všechno nejpřejeme.
1: Co Čech, to rekord.
0: A teď už další domácí rekord. Pepíno Vaněk nám představí dneska naháče, přátelé.
2: V Muzeu rekordů evidujeme i nejvíc naháčů, tedy nejvíc bezsrstých psů. V rámci akce Naháči na Seči se jich sešla rovná stovka a byly mezi nimi americký teriéři, mexický naháčové, čínští chocholatí psi, peruánští naháčové. Byla to krásná akce. A pejskové mají vstup do Muzea rekordů samozřejmě povolen.
0: Tak se s nimi klidně můžete zastavit a my vám za chvíli jdeme zase hrát.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
0: Ano, a bude Marcela Holanová a taky Mandraže. Tak dobré odpoledne.
3: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
5: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
6: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
7: Už víš, co máš s tím ramenem?
8: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
7: Takže musíš zase někam jinam.
8: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
7: To bych taky potřeboval.
8: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
9: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
10: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
12: Nákupy v online shop.cz.
13: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
12: www.onlineshop.cz.
14: Kladeňáci, připravte se! Do vašeho města přijíždí slavný cirkus Humberto!
12: Čekají vás dechberoucí akrobaté, vtipní klauni, odvážní artisté i fascinující zvířecí čísla.
14: Nechte děti žasnout, dospělé znovu snít a zažijte pravou cirkusovou atmosféru pod velkým šapito.
12: Cirkus Humberto, tradice, která baví celé rodiny.
14: 18. září až 4. října. Kladno, ulice Arménská, vedle nákupního centra Oáza.
12: www.cirkushumberto.com.
15: Písničky, které dobře znáte.
16: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
15: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
16: Český Blaník. V digitální síti DAB.
15: I na webu radioblaník.cz.
16: Rádio Český Blaník.

0: Ikonická písnička Věrky Špinarové. Jednoho dne se vrátíš, těsně před 15. No a přátelé, po 15. další porce českých písniček, které máte rádi. Dáme si Poetiku a Půlnoc. Taky si poslechneme Teresku Kendlovou. A ještě Eldorado a Valdemar Matuška. To všechno na českém Blaníku po 15. hodině.
1: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
2: A jaké?
1: Alfa křížovky, ty s duhou.
2: A s tákem.
1: Najdete na levnekřížovky.cz.
2: Alfa křížovky, kvalita za hubičku. Mua.
3: To je úplně k sežrání.
4: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Cože? Říkala Yogis?
5: Když potřebujete brýle, tak...
6: Bob Optik!
5: Když kontaktní čočky, tak...
6: Bob Optik!
5: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak...
6: Bob Optik!
5: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 40% sleva na všechna dioptrická skla bez nutnosti nákupu nových obrub. Ano, slevu 40% na skla můžete získat i na výměnu do vašich brýlí.
6: Bob Optik!
5: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany, ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
7: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude převážně polojasný, ráno a dopoledne i skoro jasno a lokálně se nám mohou po ránu vytvořit mlhy. Teploty 19 až 24, na horách pak kolem 15 maximálně. Teď už čerstvé zprávy, se kterými dorazila Monika Holubová.
8: Zprávy na českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Americký velvyslanec při NATO znovu kritizoval Česko za pomalu rostoucí výdaje na obranu. Na dnešním summitu Mezinárodního institutu strategických studií v Praze prohlásil, že Spojené státy od svých spojenců očekávají, že budou plnit závazek ze summitu v Hágu vydávat na obranu 5% HDP a že postoj Česka je pro USA zklamáním. Evropská komise navrhla zákaz v sociální síti pro děti mladší 13 let. Vlastní účet by si mohli založit až o 2 roky později, tedy od 15. Podle dětského ombudsmana Martina Beneša nejsou plošné zákazy sociálních sítí ideální a důležitější je důsledná regulace škodlivého obsahu.
10: Myslím si, že by bylo lepší, kdybychom vymáhali to, co už máme, nástroje k tomu nutit platformy, to prostředí pro děti vytvářet bezpečné. Ty věkové hranice můžou vést k různým rizikům, včetně například toho, že děti z těch platform, na které jsme schopni dohlédnout, odcházejí někam jinam, kde už tu kontrolu nebudeme mít vůbec.
9: Legislativním návrhem se teď bude zabývat Evropský parlament a Rada Evropské unie. V Česku odstartovala kampaň Ukliďme svět. Celkem se do ní zapojilo přes 12 000 dobrovolníků z celé země. Mezi nimi je i 108 škol. Zájemci budou během akce čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu, a to ode dneška do neděle. Liberec ve 20 kilometrů vzdálené Chotyni i přes nesouhlas obce zřídí kompostárnu. Bude v areálu bývalé skládky, který Liberec vlastní. V provozu bude nejspíš od jara příštího roku. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, 3 minutky po 15. Pokud už máte padla v práci, tak máte další důvod k radosti a my vám i na cestu posíláme další české písničky. Za chvíli budou 3 ve 3, ale ze všeho nejdřív Poetika.

necháme čas kolem nás ubíhat.

0: Tereska Kendlová, Schody z nebe jsme si dali 13 minut po 15. hodině.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: Přátelé, nevím, co budete dělat zítra vy. Já jedu na kolaudačku ke svému kamarádovi do Opavy, který po povodní konečně dal dohromady barák. A když jsem mu včera psal, co bych mu jako na tu kolaudaci měl přivést, tak říkal buď plot, a nebo furu štěrku kolem jezírka. Tak jsem se rozhodl, že mu z recese přinesu pytlík kamenů, štěrku. A od toho se odvíjí také dnešní 3 ve 3, protože my si dáme právě písničky, kde se ten kámen bude 100% vyskytovat. Už za okamžik Karel Gott a Srdce jako kámen. Také samozřejmě nemohou chybět brontosauři Na kamení kámen a do třetice i legendární Petr Novák Náhrobní kámen. Vidíte? Šutráky v jakékoliv podobě to umíme jenom my v rámci 3 ve 3.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Náhrobní kámen Petra Nováka uzavírá dnešní 3 ve 3, kde jsme si dali písničky právě, kde se kámen vyskytuje. Za chvíli se podíváme na náš dnešní koncert, jak už se na místě připravujeme a taky si zahrajeme třeba Ríšu Millera anebo Valdemara Matušku. Eldorado slibuju za okamžik.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Dny ETA jsou tady a s nimi parádní slevy. Varný robot ETA Leonardo, který bude vařit za vás. Právě teď se slevou 30%. Ušetříte tak 4500 korun. Pouze ve značkových prodejnách a e-shopu ETA. ETA, tady je doma.
7: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
8: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
9: Dny Merien v Prospánku, to jsou slevy 20% na vše. Postele i matrace, prostě to nejlepší pro spánek. Od pátku do pondělí Dny Merien a slevy 20% na vše v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Mimořádná zpráva pro všechny živnostníky a firmy. Zbývá posledních 200 vozů Peugeot Boxer za 499 tisíc korun bez DPH. Získejte spolehlivého partnera pro své podnikání se zárukou 5 let nebo 200 tisíc kilometrů. Nezmeškejte tuto jedinečnou nabídku a zastavte se ještě dnes pro svůj nový Peugeot Boxer za 499 tisíc bez DPH.
11: Pro svůj nový Peugeot si přijďte k Domanskému. Auto kupujte až s nabídkou od Domanského.
12: Co Čech, to rekordman.
13: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
12: Pojďte si s námi o nich povídat.
13: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
12: Co Čech, to rekordman.
13: Na Českém Blaníku.
14: 24 hodin denně, 7.

Dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Škoda, škoda, že už není mezi námi Barbara Haščáková a s ní také MC Rick. Keď přijde láska. No, teď v 15:40 přijde naopak něco úplně jiného.
1: Letní koncerty Rádia Blaník.
0: Ano, přátelé, prázdniny jsou fuč, léto dalo by se říct taky, ale my pro vás stále máme letní koncerty. A pokud už jste dlouho na žádném koncertě nebyli, protože všude to bylo pro vás daleko, nebo to bylo pro vás drahé, tak dobrá zpráva, letní koncerty jsou zadarmo a jezdíme za vámi po celé České republice. A zrovna dneska jsme, přátelé, v Čáslavi, to už dobře od nás víte. Začínáme za chvíli, 5 minut před 16:30 odpolední na náměstí Jana Žižky z Trocnova, kde vám dneska přivezeme Janka Ledeckého. Ano, ten frajer, který v 64 cvičí na kruzích a dělá tam přemety, taky bude Vojta Nedvěd. A myslím, že zazní i tahle ta optimistická od Olgy Lounové. A rozhodně jich bude víc, bude tam i naše blanická kapela a taky samozřejmě spoustu dobrého jídla a pití a bude tam i naše kolegyně Iva Lecká, která se na vás už těší, už to všechno piluje ve scénáři na místě a my se s ní taky ještě před 18. hodinou spojíme, abychom se dozvěděli, jak to na místě vypadá. Tak pokud to máte blízko do Čáslavy, rozhodně se za námi zastavte.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
2: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
3: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
2: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
6: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy CZ. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
7: Atención, señoras y señores!
8: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
7: Yeso!
8: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
7: La Tropical!
9: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
10: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
12: Chcete vidět, jak probíhala bitva na Bílé hoře roku 1620? Přijďte 19. a 20. září na Pláň u obory Hvězda na Praze 6. Historické tržiště otevíráme již ve 12 hodin a v 15 hodin začne rekonstrukce této bitvy, které se zúčastní několik set účinkujících z historických skupin celé Evropy. Po oba dva dny vás bitvou provedu já, Vašek Vidra.
13: Máš u sebe korunu?
14: Na co?
13: Na novou vanu ze Senesy.
14: Odkud?
13: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
14: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
15: Nákupy v online shop.cz.
16: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
15: www.onlineshop.cz.
17: Co se tady děje?
18: Co se chystá? Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
19: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
18: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
20: V auto Jeremiášova před galerií Butovice. Více na autojeremiasova.cz.
21: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
22: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
23: Umělá inteligence ruší pracovní místa.

0: Bratříčku můj a také Alice Hálová na závěr téhleté hodiny, ale za chvíli budeme pokračovat, dáme si Vanastovi věci a nahou. A taky Jarošovský pivovar od Argemy. Když je ten pátek, že jo? A taky Anna K. o tobě i o mně. Na Českém blaníku vám i po 16. budeme hrát české písničky, které máte rádi.
1: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Obrovská slevová akce v Planeu. Pouze do pondělí ušetříte se slevodny až 50%. Těšíme se na vás ve 123 prodejnách po celé republice. Planeo.
5: Večery se zase začínají prodlužovat a brzy nás čeká podzim. Vytvořte si doma útulná zákoutí díky našemu širokému sortimentu nábytku, doplňků i dekorací. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Počasí na Českém blaníku.
0: Zítřejší sobotní den bude převážně polojasný, ráno a dopoledne i se skoro jasnou oblohou, ale pozor, lokálně se mohou vyskytnout mlhy. Teploty příjemné 19 až 24, na horách pak naměříme maximálně 15 stupňů Celsia. No a teď už Monika Holubová a další aktuální zprávy.
7: Zprávy na Českém blaníku.
8: Hezké odpoledne, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Policie posílá hlídky u nádraží hromadné dopravy. Serveru iDnes.cz to řekl ministr vnitra Lubomír Metnar. Premiér Andrej Babiš včera uvedl, že Česko čelí ze strany Ruska hybridní válce. Reagoval na vyjádření polského premiéra Donalda Tuska, že podle tajných služeb plánuje Rusko hybridní útoky s použitím dronů a raket na státy podporující Ukrajinu. Krumburská nemocnice může od ledna přijít o dětské oddělení. Krajská zdravotní, která zařízení spravuje, dnes starostům v Krásné Lípě na Děčínsku představila projekt jeho dalšího fungování v podobě komunitní nemocnice. Zůstat by měla jednodenní chirurgie, některé lůžkové oddělení a léčba dlouhodobě nemocných. Odchylky v zakřivení páteře má podle výzkumu Státního zdravotního ústavu přes 40% žáků základních škol. Za nejvíc kritické období je považována tzv. Prepuberta nebo puberta, kdy nastává zrychlený růst. Jak předejít problémům s držením těla včas, vysvětluje fyzioterapeutka Iva Bílková.
9: Školním dětem doporučuji hýbat se alespoň polovinu času, který prosedí ve třídách. Sportovní kroužek je vhodný jednou až dvakrát týdně, ale spíš jde o to, aby dítě trávilo svůj volný čas aktivně. Chodilo pěšky, jezdilo na koloběžce, běhalo v parku, lezlo po stromech.
8: Při výběru kroužku je proto dobré nakombinovat pohyb i jemnou motoriku. Nový kouč české fotbalové reprezentace Santi Denia povolal 3 nováčky. Premiérovou pozvánku do národního A týmu před nadcházejícími 4 zápasy Ligy národů dostali záložníci Lukáš Ambros, Roman Macek a velmi překvapivě Matěj Radosta. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, konečně jsme se dočkali, pátek je tady, možná, že už máte za sebou i pracovní směnu, teď se ještě zastavit na pořádné jídlo, respektive nakoupit dostatek jídla na celý víkend, vyzvednout děti z kroužku a pak už si můžete užívat volna. My si za chvíli dáme písničku dnem a taky budeme poslouchat Jiřinu Urbanovou a nebo slibované Vanastovy věci a nahou, ale ze všeho nejdřív Projektil a Zahrada ticha. Tak už nemluvím a pouštím.

0: Jo, Český Blaník.
1: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou. A včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou. Všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Originále písnička Kim Wilde v 84. roce ji ovšem v Československém rozhlase přespívala Jiřina Urbanová a ta písnička dostala název Ať život má svůj děj.
1: Písnička dne
2: na Českém blaníku.
0: Ovšem teď si dáme trojnásobného zlatého slavíka toho našeho domácího, čili Dalibora Jandu a jeho písničku Žít jako kaskadér. Schválně, jak ta písnička vznikla?
3: Žít jako kaskadér, to je zajímavá písnička. Já na ní vzpomínám tak, že vlastně to ještě bylo v době, kdy tu písničku jsme hráli vyloženě s jinou aranží a hráli jsme tu písničku dokonce jako hardrockovou, takovou jakoby rockovou vyloženě. Až později, kdy jsme začali spolupracovat jako prototyp s Mílou Veleto a tak dále, tak Míla Veleta docela změnil refrén, který postavil trošku na takým funky. A ta písnička zazněla poprvé na Bratislavské liře, kdy vlastně v té době mám pocit, že dostala cenu kritiky a novinářů tehdy. A co se týkalo textu, tam to celkem z Honzy Kruty vypadlo jako unblock. On se vrátil tehdy z nějaký cesty, byl ten na dovolené nebo na nějaký služební cestě tedy z Mladého světa v Japonsku a vím, že přišel a říkal, člověče, tam je všechno normálně, tam jsou normálně, že tam je auto na vodu, už tam mají plány nějaký na to a jako teplo ze zimy, říká, tam jsou normálně, tam vejdeš do baráku, se ti sami otevřou dveře, že modní nějaký pilulky pro pozbuzení pro chlapy a začal takovýhle věci mi povídat a to. A pak, když jsem mu dal tu melodii, tak najednou se to tam objevilo, auto na vodu, teplo ze zimy, ty pilulkách a tak dále. A dneska ji musíme hrát jako finálovou, jako takovou tu stěžení písničku na koncertě.
0: No hezky nám to Dalibor Janda vysvětlil a my si tu písničku dáme. Teď 15 minut po 16. Žít jako kaskadér.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

0: Ano, Argema, Jarošovský pivovar a kdo vím, při pátku možná taky zaskočíte s kamarády do své oblíbené hospudky, že jo? Tak pokud tam náhodou ještě nemají naladěný český blaník, tak jim to rozhodně doporučte a my vám za chvíli zahrajeme taky Standu Hloška a Petra Kotvalda, a nebo bude Anička K. O tobě i o mně.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídani.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
7: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
8: Luka od Tytonu, dlažba se třemi povrchy a stylovými barvami. Pro doma ji nyní pořídíte za akční cenu 649 korun za metr čtvereční.
9: Pro doma.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Sportka casting na milionáře. Dokážete si představit, co byste dělali, když byste vyhráli milion? Už dnes losujeme ve Sportce 10 zaručených milionářů. Vsaďte plný tiket a jste ve hře.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A prosecco Treviso 0,75 litru za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
15: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
16: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
17: Když jde o zdraví.
15: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
18: Děti rostou, ale jejich lyžáky bohužel ne.
19: Pojďte si boty v Happy Sportu a můžete je kdykoliv vyměnit.
18: Pro všechny nabízíme v průběhu zápůjčky i výměnu lyží za snowboard nebo běžky.
19: Pozor, lavina! Kompletní zimní výbavu na celou sezónu vám půjčíme za cenu jen 9 dnů.
18: A dětem přidáme helmu zdarma.
19: Happy Sport. Největší výběr za nejlepší ceny.
18: Nejjednodušší cesta nahory vede přes Happy Sport.
20: Kontejnery Siegel, dobrý den.
21: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
20: A tomu říkáte hodně?
22: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
23: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
24: Český blaník.

0: zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Jo, tak bez téhleté písničky si už Pelíšky taky nedokážeme představit. Blue Effect a Slunečný hrob za námi a před námi naopak písnička na přání. V příští hodince totiž opět budete moci vybírat z našeho hudebního archivu nějakou tu vaši oblíbenou, tak si nezapomeňte poslat SMSku anebo hlasovku na číslo 720 83 63 07. A já vám za chvíli pošlu třeba Ilonu Čákovou a nebo Michala Davida.
2: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
3: Luboši, ty ho nevíš, nic tím neudělal.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
4: Kvalitní interiérové schody, to je firma JK Plus Jílové u Prahy. Schodiště všech tvarů, typů a materiálových provedení. A nejen schodiště, ale také různé druhy zábradlí. www.jkplus.cz. Rodinná společnost se sídlem v Jílovém u Prahy. JK Plus. Poctivé schody.
5: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorka. Hele, podívej, co mám. Na, no, hodná holka.
6: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
10: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
9: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportal.cz a v divadle Hibernia.
11: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
12: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
13: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
14: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
13: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602-489-489.
14: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
15: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
16: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
17: A jaké?
16: Alfa křížovky, ty s duhou.
17: A s ptákem.
16: Najdete na levnékřížovky.cz.
17: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
16: Mua.
18: Rádio Český Blaník.

0: Ano, co je mezi námi, lásko? Maruška Rotrová těsně před 17. a já doufám, že už si těšíte na tu další hodinu, kdy se hezky načančáme z Hejdy. Taky bude Marek ztracený, tak se nezlob.
1: Tak se nezlob, že jsem takovej vůl.
0: A ještě nám poděkuje Lucka Bílá.
2: Kdybych se mohla vrátit v čase zpátky.
0: Na Českém Blaníku dál české písničky, které máte rádi.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší první víkendový den bude převážně polojasný. Ráno a dopoledne dokonce skoro jasno, jen lokálně se vyskytnou mlhy. No a teploty budou velmi příjemné, 19 až 24, na horách pak kolem 15. A teď zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne přeje Monika Holubová, jsou to zprávy. V Rynholci na Rakovnicku hoří průmyslová hala. Hasiči vyhlásili třetí poplachový stupeň ze čtyř možných a na místo míří i chemická laboratoř kvůli sledování ovzduší. Vodou se snaží hasiči ochránit i okolní budovy. Na místě jsou také záchranáři. Ošetřit zatím nikoho nemuseli. Farálu hořelo už loni na jaře. V Česku startuje topná sezóna. S příchodem chladnějších dnů už některé teplárny začínají domácnostem dodávat teplo. Co musí nastat, aby se začalo topit, vysvětluje mluvčí teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.
10: Pokles průměrných denních teplot pod 13 stupňů po dva po sobě následující dny s tím, že se bude ochlazovat i nadále. Pomalu se začíná přitápět v horských oblastech a na západě Čech a podle předpovědi počasí by se celorepublikově mohlo začít vytápět na začátku příštího týdne.
9: Domácnosti by si před zimou měli zkontrolovat a odvzdušnit i radiátory. Další letecký dopravce reaguje na drahá paliva. Zimní lety omezí i Smartwings. U vybraných destinací dojde ke snížení frekvenci letů. Do Bergenu a Benátek začnou tyto aerolinky létat až od března příštího roku. Původně k tomu mělo dojít už od 22. října. V parku u zámku Jemniště na Benešovsku je nové speciální místo pro odpočinek. Jde o další lavičku Václava Havla. Pamětní místo tvoří dvě křesla spojená kulatým ostolem, jehož středem prorůstá lípa. Jejím autorem je architekt a Havlův přítel Bořek Šípek. Tolik zprávy, hezké odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A taky vám v téhleté hodince zahrajeme jednu písničku na přání, tak se těšíme na váš výběr a pokud při pátečním večeru někam vyrážíte, tak se nejdřív hezky načančejte, jak o tom teď bude zpívat Hejdy. Michal Krusberský je s vámi, přeju hezké odpoledne.

0: 12 minut po 17. Marek ztracený, tak se nezlob.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: A dneska k nám nedoputovala SMS-ka, ale rovnou hlasovka. Jirko, zdravíme.
2: Nejskvělejší Český Blaníček, buď zdraví Jirka Sokovršice. Já bych hrozně rád poprosil kabáty v pekle sudy válej. No hlavně, konečně je víkend. Od 17:30 hraje naše Dynamo Pardubice na ledě Litvínova. Tak budu moc držet pěsti. A také zdravím do Náchoda na urologii a děkuji jim za tak krásnou lidskou péči. Zdraví vás Jirka, mějte se, ahoj.
0: Jirko, děkujeme, držíme taktéž palečky, ať všechny zdravotní problémy se vyřeší a posíláme kabáty v pekle sudy válej.
1: Písnička na přání. Na

0: Jakub Smolík a také Lucie Černíková v Uličkách mých. A Jakub Smolík je dnešní oslavenec. Náš kamarád totiž slaví 67. narozeniny. Tak na dálku posíláme hodně pozdravů, ať je o víkendu pořádná oslava. No a od nás, pro vás, tady za chvíli bude třeba ta kapela Olympic anebo Lucka Bílá s písničkou Děkuju ti. Tak dobré odpoledne s českým blaníkem.
1: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Křížovky si koupíme, koupíme, koupíme.
4: A jaké?
3: Alfa křížovky, ty s duhou.
4: A s ptákem.
3: Najdete na levnekřížovky.cz.
4: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
3: Mua.
5: Když potřebujete brýle, tak
6: Bob Optik.
5: Když kontaktní čočky, tak
6: Bob Optik.
5: Když chcete precizní měření zraku a bez čekání, tak
6: Bob Optik.
5: Právě teď nejvýhodnější akce roku. 1+1 zdarma. Vyberte si jedny kompletní dioptrické brýle a druhé získáte zdarma pro vás nebo vaše blízké. Dvoje brýle a pouze jedna cena.
6: Bob Optik.
5: Praha Anděl, Karlín, Příbram a Říčany ulice 17. listopadu. Více na popoptik.cz.
7: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a zvu vás do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Auto Euro v Kunratice.
8: Právě teď tu máme roční Audi A6 Avant s 6válcovým TDI motorem a pohonem Quattro za výjimečnou cenu. Čtyřkolka, která má všechno. Dokonalý výkon, špičkovou výbavu a skvělou cenu. Přijďte si vybrat Audi A6 Avant do Autojaro v Kunratice a zažijte sílu Audi ještě dnes. Více na autojaro.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Přivítejte novou sezónu. Nákupy ve Fashion Aréně. Od 17. do 20. září objevte podzimní módu značek jako Levi's, Calvin Klein nebo Pepe Jeans se slevami 30 až 70%. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
10: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
11: Tak dobře poslouchejte.
10: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
12: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
10: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
10: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
13: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
10: Tenhle zážitek najdete pouze na...
12: firmanazážitky.cz.
14: Nová sezóna hokejové Tipsport Extraligy je tady. Sledujte všechny zápasy exkluzivně na OnePlay. Vyberte si pohled kamery, sledujte více utkání najednou. A to i kdykoliv ze záznamu. A zjistíte, že nejlepší český hokej zažijete na jednom místě. Jedině tady. Na OnePlay.
15: Co Čech, to rekordman.
16: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
17: Pojďte si s námi o nich povídat.
16: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
15: Co Čech, to rekordman.
16: Na Českém blaníku.
15: Radio Český blaník.

0: Tak tohle byly Ohaři a každé ráno my už máme podvečer a taky před námi další letní koncert.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Respektive ten koncert už začal, už proudí to všechno v Čáslavi a jak to na místě vypadá, to zjistíme teď od kolegyně Ivy Lecké, kterou mám na telefonu. Hezké odpoledne, Ivy, tak povídej.
3: Krásný podvečer, přátelé, já se vám hlásím. Čáslavy z nádherného města. Já jsem to tady říkala na úvod, já jsem sem jezdila, když jsem byla malá, takže to tady mám moc ráda. A probouzí to ve mně vzpomínky na dětství, je to krásný, to náměstí, krásné stavby tady kolem a spousta lidí, kteří přišli na náš letní koncert Rádia Blaník. Už se nám to tady krásně rozjelo, je tady opravdu hodně lidí, počasí je naprosto ideální, protože i když se po obloze honí mraky, tak vlastně to sluníčko není tak agresivní a je tady hrozně příjemně. No ale hlavně na pódiu je aktuálně blanická kapela, teď zrovna zpívají písničku od Lucie, všichni se skvěle baví. Já musím říct, že nálada je prostě perfektní. Určitě zvuk každého, kdo si chce užít báječný podvečer, protože ještě tu bude vystupovat Olga Lounová, taky Vojta Nedvě, ten už dorazil, je ve velmi dobré náladě. No a samotné finále bude patřit Jankovi Ledeckému. Těšíme se na ně moc a věřím, že ti, kteří dorazí, si to s námi užijí. Samozřejmě máme pro vás spoustu dárků Rádia Blaník, spoustu krásných věcí, které si tu můžete na památku pořídit. No a k tomu samozřejmě taky samolepka Rádia Blaník a Centropolu, které tu rozdáváme a které někomu z vás přihrajou pěkné peníze. Takže kdo chcete, můžete, doražte za námi do Čáslavy, těšíme se na vás, jsme tu s celým týmem a je to tady parádní. Vstupné se neplatí.
0: Ano, a to je moc pozitivní zpráva, je to zadarmo, tak se do Čáslavy zastavte. I vy děkujeme. No a zase příště další letní koncert, těšte se.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
5: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
6: Prahos Bystři. Hotovky otevřeli novou prodejnu. Poctivá hotová jídla bez konzervantů, ideální na cesty i na doma. Stavte se na Poděbradské 489/116 v rámci obchodního centra Hloubětín. Hotovky. Rychlé a kvalitní. Nově v Praze.
7: www.hotovky.cz.
8: Naučil jsem se lecos za dva roky. Otevírat dveře, hlídat záchvaty, nikdy neodejít.
9: Naučil jsem se taky lecos. Nevzdávat to a věřit někomu na čtyřech packách. Pomůžeme si.
10: Přijďte v sobotu 19. září od 10 hodin do výcvikového areálu Helpes v Praze 5 Motole na super den. Čeká vás slavnostní promoce asistenčních psů, ukázky jejich dovedností a oslava 25 let Helpes.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Moderní internet www.starnet.cz.
13: Starnet internet.
14: Datart uvádí Dny Merien.
15: Dny Merien, jo.
14: Ano, Dny Merien s luxusními slevami. Exkluzivní slevu jsme nyní nalepili i na špičkovou televizi TCL s reproduktory Onkyo a Dolby Atmos.
15: No to je sen.
14: Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Kdy naposledy si viděl syna brečet štěstím? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. HC Sparta Praha versus Mladá Boleslav 22. září od 18.30 v O2 aréně. Vstupenky od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
17: O
7: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.
17: Nákupy v online shop.cz.
18: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
17: www.onlineshop.cz.
19: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
20: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

a čekám, co se ještě stane. Mám pořád duši dítěte a říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to ne... A měl jsem taky málo žen, teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: 18. hodinou přicházím s nabídkou dalších písniček, které budeme poslouchat po 18. hodině. Těšit se můžete třeba na Hanku Zagorovou a písničku Nešlap nelámej. Ano, ale bude i další zpěvačka Iveta Bartošová. A abychom si dali i nějakýho chlapa, tak třeba Xindolix a jeho písnička Dřevo. Na českém Blaníku dál české písničky, které máte rádi. Počkejte si na ně.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. Květák jeden kus s apkou za 19,90. A svijanský más půl litru za 10,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Svůj trávník dostanete po suchém létě do kondice z osivy a hnojivy od českého výrobce Agro.cs. Na Zafidu za ty nejlepší ceny.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Populární seriál Lioness se vrací na Sky Showtime.
5: Musíme běžet!
4: Zoe Saldana, Morgan Freeman, Nicole Kidman.
6: Připrav se.
4: Přihlaste se k odběru našeho tarifu Standard hned teď za pouhých 149 korun měsíčně po dobu prvních 6 měsíců. Sky Showtime. Nabídka platí do 12. října. Službu lze kdykoliv zrušit, platí smluvní podmínky.
7: Počasí na českém Blaníku.
0: Zítra nás čeká vcelku příjemný den, bude převážně polojasno, ráno a dopoledne dokonce úplně jasno se sluníčkem, jen místy se mohou vyskytnout mlhy. Teploty 19 až 24, na horách rtuť teploměru povyskočí maximálně na 15 stupňů. Počasí za námi, před námi poslední odpolední zprávy a Monika Holubová se mnou ve studiu.

0: máme pomaličku a jistě rozloučila. A teď se taky loučí Michal Krusberský. Mějte pohodový víkend, který je před námi. Užijte si ho, trošku odpočívejte, že jo, abyste načerpali další energii. Já se na vás těším jako obvykle v pondělí po 13. hodině. No a teď už Hanka Zagorová. Nešlap, nelámej.
1: Přišel jsi ke mně, jak bys mával křídly. Jiné ruce, oči, jiná řeč. S tebou naděje, co předtím řídly, snad se mi vrátí.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Vítejte v divadle Palas. Prosíme, vypněte si své mobilní telefony. V průběhu představení není dovoleno pořizovat jakýkoliv audio.
2: Ahoj, ani. Zdraví vás Antonio Šoposky
3: a Filip František Červenka. Chceme vás pozvat do divadla Palas na Václavském náměstí
2: na komedii o věcech, o kterých se běžně nemluví. Ta inscenace se jmenuje
4: Irská kletba.
2: Tak přijďte.
1: Palas. Divadlo, které hraje komedie.
5: To je úplně k sežrání.
6: Za studena lisované granule Iberico ze španělského vepřového chutnají i těm největším mlsounům. Obsahují 86% masa a jako vše od Yogis jsou bez chemie. Mrkněte na yogis.cz. Navíc tento týden doprava zdarma z PPL. Yogis. Zdraví začíná v misce.
5: Cože? Říkala Yogis?
0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
7: A přichází do mě žít nebo stát, tančí bílých kamaší je můj pán.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod. Chceš-li mě zasklít, nehodlám zasklít, někdo má u nohou svět. A já nepatřím do starého železa,

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Místo, kde vznikají nové nápady a nezapomenutelné chvíle?
4: Lázně Vráž u Písku.
3: Zrekonstruovaná oranžerie v Lázních Vráž nabízí jedinečné zázemí pro firemní setkání, školení i konference. A také pro váš svatební den.
4: Lázně Vráž u Písku.
3: Ať už přijedete pracovně nebo za odpočinkem, zastavte se v naší zámecké restauraci. Vychutnejte si domácí kuchyně a nádherný výhled do anglického parku. Lázně Vráž, váš druhý domov.
4: Lázně-vráž.cz.
5: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
6: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.

Mu žádný strachy. Zdeško v boj v Koloredu můžeš krávy pás. Já radši utratil jsem sám všechny prachy. Do srdce Evropy já odjel v klidu krás.

0: koupíme.
1: A jaké?
0: Alfa křížovky, ty s duhou.
1: A s ptákem.
0: Najdete na levnekřížovky.cz.
1: Alfa křížovky, kvalita za hubičku.
0: Mua.
2: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion.prague.cz.
3: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
4: Bude vejdán.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý a nesmyslný.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Kráva, kráva, kapr, kapr.
4: Kapr, kapr, husa, husa.
5: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
6: Krůta, krůta, tchoř!
5: Nech toho a pojď.
6: Tchoř.
7: Ne, můj oblíbený hrnek.
8: Tak tohle není dobrý začátek dne.
6: No to snad ne.
9: Nemáte svůj den?
10: Tak si udělejte Allegria den.
11: Allegria dny jsou tady.
9: Se slevou 7% na zážitky.
11: Zážitkové restaurace.
9: Pobytové zážitky.
11: Adrenalin.
9: Automoto a mnohem víc.
11: U nás si vybere opravdu každý.
9: Tak neváhejte a udělejte si hezčí den na Allegrii.
11: Ale pozor, sleva 7% platí jen do pondělí.
10: Nejlepší dárek je zážitek.
12: Firma na zážitky.
9: CZ.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A Prosecco Treviso 0,75 litrů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu. Vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
2: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
1: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
2: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
3: Mat. Ten obchod mám rád.
4: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
5: Nájemní dům v Tříteči na Pardubicku za 21,5 milionu. Byt Triplosina v Orlickém Záhoří za 4 350 000. Ještě jeden nájemní dům v Tříteči za 11 milionů 100 000. Byt 1 plus KK Praha Vysočany za 5 650 000. A rodinný dům ve Zlíně Matcové za 10 770 000 korun.
4: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Září jeden naplno. Soutěžte o tiskárnu.
8: Tiskne, kopíruje, skenuje.
7: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
8: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
9: Tisknu levně CZ.
10: Náplně hned.
11: Rádio Český Blaník.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A máslo česká chuť 250 gramů s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 9.9.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Opel 24 právě teď v Auta SRO v Příbrami. 24 dní, kdy můžete získat nový Opel se zvýhodněním až 140 000 korun. Zimními pneumatikami zdarma, pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Ale pozor, akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Přijďte si vybrat svůj nový Opel do Auta SRO v Příbrami. Více na auta.opeldealer.cz.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, háčku daj.
1: Rádio Český Blaník.

0: V září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
1: Tiskne, kopíruje, skenuje.
0: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
1: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
2: Tisknu levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Jsme Český Blaník.
5: A najdete nás i na síti všech sítí.
4: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
5: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Celý den jenom česky i slovensky.
4: Na Českém Blaníku.

0: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy.
1: Yes, sir!
0: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
1: La Tropical!
0: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
1: Yes, sir!
0: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
2: Český blaník.
3: To je blaníček.

0: Písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Tak když spolu spíme a na bytě tě má...

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že jsi ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych mohl zapomenout?

0: Velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Pozor! Velkoobchod Noel Garden, Budínek u Dobříše pořádá tradiční výprodej skladových zásob zahrádkářských potřeb. Již tuto sobotu od 8:30 do 11 hodin. www.nohelgarden.cz nebo telefon 318 533 533.

takhle se neloučí. Já doufám raději, že tím to nekončí. Že někde hlouběji, navzdory myšlenkám, pod jejich příboji, já tam někde mám mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí, mis dobrých nadějí.

0: No, konečně! Pořádná podpora pro menší a střední podniky. Dotace v programu Optak. Na nové stroje, softwary, e-shopy, na co potřebujete.
1: Firma Maxi Dotace vám dotace zařídí.
0: Rozvíjejte své podnikání. Dotace až 1 000 000 korun pro menší projekty a desítky milionů pro ty velké.
1: Bez starostí a papírování. Maxi Dotace vše zařídí. Ozvěte se hned. Maxidotace.cz.
2: Maxi Dotace. Co Čech, to rekordman.
3: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
2: Pojďte si s námi o nich povídat.
3: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
2: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku. Český Blaník.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Radio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: asi kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Je naprosto nevím.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Zkuste si dát minutku klidu. Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.

0: Vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Český blaník.
1: To je blaníček.
2: Řekni, kde ty kytky jsou? Co se tady mohlo stát? Řekni,

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo?

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde vlnou. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom s bojem lásku.

starý na to, abych věřil v revoluci. A svoji velkou hlavu těžko skryju pod kapucí. A nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventinol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu uchem jehly. Ale sem běhám tak, aby mě vlci nedoběhli. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak mám i zvu na rtu, když při mě stál. Sako mám od popílku na krevatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je půl.

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových hřiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové

na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku, a

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, bela, bel, CZ.
2: Investování do nemovitostí nemusí začínat miliony. S e-finance můžete začít už od 50 tisíc korun. Objevte svět realitních investic a prohlédněte si naši nabídku investičních nemovitostí. E-finance. Investice mají adresu. Více na e-finance.eu.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Zkuste si dát minutku klidu.
1: Tak přesně takhle vypadá operativní leasing u Havex Auto. U nás se o auta stará samostatný tým specialistů. Vyřešíme za vás veškeré papírování a navíc měsíční splátka už zahrnuje pojištění, servis i asistenci. Vytvoříme vám nabídku, která odpovídá tomu, jak auto opravdu používáte. Havex Auto. Operativní leasing, který vám uleví od starostí.
2: Takže, co potřebujeme? Hrnce ty vezmeme v matu, vrtačku v matu, tu barvu na dřevo v matu a baterii do dřezu v matu.
3: Mně by se ta baterie asi líbila spíš lesklá.
2: Ale ne v matu, v matu. Tam mají železářství, nářadí do dílny, zahradní a domácí potřeby.
4: A teď na podzim? Akce jako hrom na hrábě, zahradní kolečka, sekeru, podzimní hnojiva i na svíčky, na dušičky. Byt, dům i chatu vybavíte v matu.
5: Mat. Ten obchod mám rád.
6: Rádio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
2: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.

0: Co Čech, to rekordman.
1: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
0: Pojďte si s námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

domovském přístavu byli i nebyli. Čas jim vryl do těla přítulnost chyb.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dnes ráno, když bylo půl

0: Úžasné příběhy
1: úžasných lidí, kteří dokázali víc než ostatní.
0: Pojďte si je spolu s námi poslechnout.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českého Blaníku.
0: Český Blaník.